nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když se tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc,

Pak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko napřání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Stillime Sed britských The Yardbirds. Pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

s hnusem, syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň, tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrůnk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafor vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem Krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet, v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG 21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle, rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, protože jsem už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No,
0: tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, když byl opravdu takový tichoučku, rukujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a... Někam přijdete třeba, že? A začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete a je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho,

0: Vydrá na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to. Aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, když byla menší. Malá. To byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda, tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě jsem učil všechno.
1: Dávala nám ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka, mm-hmm, do té knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No, rádo se stalo.
0: Nakonec si byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejsko dělají haf, haf, no výborně, Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičky, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
4: No jo, to je
3: Václave,
4: pravda, no.
3: Zajímá tě to no. Ještě po letech? Nebo?
4: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
3: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
4: Je.
3: A mrkneš na to občas?
4: Jo, tak jako jedním okem, no.
3: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
4: Jo, myslím, tam v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
3: Dobře.
4: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
3: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
4: Ne, nešel.
3: Před 20 lety přece jenom
4: jsem, si byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou.
3: Aha.
4: Ta už by se mnou tancovat nechtěla, takže...
3: Ale to, že řekla.
4: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
3: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
4: trošku,
3: v podstatě.
4: Ano.
3: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Faltus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa Zežace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
4: Díky, já vás taky.
3: No.
5: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Krouga.
4: Ano, ano, to máte pravdu.
5: Bílý nemoci z Hugo Háze.
4: Ano.
3: No.
4: No děkuju.
3: Tak to se vám nevělo, Josefe.
4: To jste mě fakt potěšil.
5: Já na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
4: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná třeba někdy tady pustíme dědu.
3: Uvidíme, uslyšíme.
4: Mějte se krásně, díky moc.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím vás.
3: Tak to je Standa. Ano.
6: Standa taky, Zemník, no.
4: Taky zdravíme.
6: Pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
4: Oba dva na jednou, jo.
3: Což
6: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
3: Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
4: Ne, já
3: Faltus
4: já dám,
3: nebo Donutil?
4: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas,
3: no.
4: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
3: Jeho.
4: Aby to nebyl Donutil potom.
6: Děkuju.
3: No, necháme se překvapit, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
4: Vám taky.
7: Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
4: Díky.
7: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
4: Moc děkuju, vyřídě mi to rád.
3: Tak děkujeme a?
7: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutila.
3: Zapsáno.
7: Hezký.
4: Mějte se krásně, díky, naschle.
3: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
4: Taky dobrý den.
8: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
4: Děkuju.
8: A pozdravuju vaši Janu.
4: Vyřídím.
8: A všichni, mějte
4: díky.
8: Se, naslyšenou. Naschle.
3: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
4: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
9: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
10: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhaný jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek a ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
11: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
9: Jo, že to
11: dopadlo
9: dobře.
11: Kdybych to uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského.
9: Jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne. Je s ním trošku lepší řeč.
11: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
9: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká lidově, Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckého rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
11: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
9: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: No, co ono dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes léto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí, no.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní? Ne.
2: Ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím tě, odpočívej mezi tím, aspoň nejde. Na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to teď běží. Stádiu nachází, no.
1: Točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No, ty nejsi, ale ten pán, co hraješ, já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ne? Ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: jdeš se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátí svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No, poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No, poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No, poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No, poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No, poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: V podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
5: Dobrý den.
6: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
5: Máme zapsáno.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
7: Mějte se krásně.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den přeji.
7: I vám.
8: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
7: Děkujeme. My vás taky.
8: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
7: Jste hodná, no.
5: Ano, paní doktorko.
7: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
8: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
7: Děkuji, vidím.
8: A přeju si Ačko.
5: Děkujeme.
7: Děkujeme.
5: Mějte se hezky.
8: Nasledanou.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
9: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a tady mám zvlášť pana Bidru.
7: Díky.
9: Tady Petr z Hostína Umělníka.
7: Taky zdravím.
9: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
7: jo.
9: A to hned dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
7: ano.
9: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra na té ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
7: Díky moc.
5: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
7: Pozdravujte děti.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Tady je Květo ze Švárnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry.
5: Určitě. Zkušte.
10: Jestli tam má těch tvojích psíků.
5: Dneska nemám
7: psíky.
5: Dneska
7: ale
5: je sám.
7: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
10: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
7: Jo.
10: Takže myslela, že tam budete jemět.
7: Jo. Tak nemám.
5: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
7: Ano, Ačko.
5: Ačko. Jo. My to vždycky zapovídáme.
7: Mějte se moc krásně.
5: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
7: I vám.
11: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
5: Dobrý den.
11: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
7: Díky.
11: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
5: Děkujeme, Honzo.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
11: Nasle, chlapím.
5: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
12: Ani nemrkl a řekl.
13: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
12: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
13: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
12: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
13: No a proč by se tam měl dostat?
12: No, poněvadž tam bydlí.
13: No, proč tam bydlí?
12: No, poněvadž musí.
13: A proč musí?
12: No, poněvadž nechce spát na ulici.
13: A proč nechce spát na ulici?
12: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
13: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
12: Na to následovala celá řada otázek.
13: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč stričku nepraskneš jako bublina?
12: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
13: Proč to není kočka?
12: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
13: Proč stričku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko, nevyplazuješ stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a seš slon? Proč máš stričku rypák?
12: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
13: Proč bych jel rád do Uher, stričku?
12: A já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
13: Já budu funět.
12: No tak jen fuň, chlapečku.
13: Já budu pouštět páru.
12: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
13: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
12: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
13: A proč mám čekat, strejčku?
12: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
13: Proč utíkáš, strejčku?
12: A za chvíli na to.
13: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
12: A to je moje zpověď.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka. Vašíku se čise.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, jo, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavle, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás skoro.
3: S polívkou.
1: No. Tak jo, děkuji.
3: Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, děkujeme, Marcelo, máme děkujeme. To zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší ještě k svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
7: ahoj,
1: krásně. Naschle. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
3: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuji.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a Cérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zláčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal brum, brum, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul ji a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říká, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústí nad Labem opravilo skalní svah u Vaňovského vodopádu. V Teplicích začalo hlasování o návrzích na zlepšení veřejného prostoru. V domovech pro lidi se zdravotním postižením na Českolipsku bude dnes den otevřených dveří. Dnes bude jasno, teplo, bez deště, s teplotou do 25 stupňů. Krásné brzké ráno, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Ústecká radnice nechala opravit kamenné zítky a instalovat nový ochranný plot u Vaňovského vodopádu. Podle mluvčího města Marka Lukyniče práce vyšly na zhruba 1 milion 200 tisíc korun a trvaly 6 týdnů. Pracovníci ze svahu odstranili taky volné kameny a ukotvili nestabilní části skály.
2: Město teď nechává opravit taky ochranné bariéry u skály v Čajkovského ulici, kde se loni utrhl velký blok horniny. Podle magistrátu práce vyjdou na zhruba 2 miliony a 300 tisíc korun bez DPH. V minulých letech město nechalo zajistit taky třeba skalní masiv v Opletalově ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Teplicích začalo hlasování o návrzích obyvatel města na zlepšení veřejného prostoru. Radnice je uskuteční v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu. Přišlo celkem 35 nápadů, ke kterým pak odborníci dali své vyjádření ohledně možného provedení. Hlasování vybere 3 projekty, na každý může město dát 750 tisíc korun. Informovala o tom radnice na svém webu. Hlasovat můžou občané s trvalým bydlištěm v Teplicích, kterým je 18 a více let, a to až do konce října. Lidé ve dvou městech na Českolipsku můžou dnes v rámci dne otevřených dveří navštívit domov pro lidi se zdravotním postižením. Akce se koná v rámci týdne sociálních služeb. Přístupné bude Centrum denních programů ve Cvikově a bytové domy ve Cvikově a Novém Boru. Akce se koná od 14 do 17 hodin.
3: Zaměstnanci domova představí zájemcům sociální službu a aktivizační centrum ve Cvikově. Návštěvníci mohou také nahlédnout do domácností a popovídat si s klienty domova. Služby v domově poskytuje příspěvková organizace Ostara, která v Libereckém kraji zajišťuje pobytovou sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Litr nafty bude dnes v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat polojasno, večer začne od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší čtvrteční teploty budou na 22 až 25 stupních, na horách maxima mezi 16 až 19 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu jedete aktuálně bez nehod a dopravní omezení čekejte řidiči na D6 za exitem 77 Lubenec. Ve směru na Prahu kvůli dopravě mostu je provoz převeden do protisměru a na silnici mezi Údlicemi a Odlicemi u Chomutova čekejte v chatové oblasti kvůli opravám vozovky kivadlový provoz. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech. Je čtvrtek, je 1. října, začíná nový měsíc, tak si ho budeme užívat úplně naplno. Samozřejmě ten nový měsíc odstartujeme písničkami, které nestárnou. Za okamžik Honza Nedvěd, teď Valdemar Matuška.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení.

0: Krásný den, malá vzpomínka na jaro. Kvetly louky, teď nám louky opadávají listím a myslím si, že i tak je to hezký pohled. Užívejte dnešní den v naší společnosti, ve společnosti Českého rozhlasu Sever. Jak už jsem říkal, začíná nový měsíc a myslím si, že i ten říjen bude stát za to. Takže krásný říjnový den, krásné první říjnové ráno vám všem. A v tuto chvíli je čas otevřít i dnešní kalendárium, abychom se dozvěděli, čím významný ten dnešní den je.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce

0: 56. Tehdy se ještě jmenovali TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
1: Český rozhlas Sever,

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Cestující v Teplicích teď vozí nové nízkopodlažní trolejbusy. Mají i baterie s 12-kilometrovým dojezdem v místech, kde nejsou troleje. Díky tomu se dva trolejbusy dostaly včera ve středu na historické zámecké náměstí, kde jsme si je mohli prohlídnout. My jsme byli u toho a ten zážitek se vám budeme snažit zprostředkovat za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. V tuto chvíli teploty kolem 10 stupňů v Mostě, 14 stupňů ve Šluknovském Výběžku. Předpověď pro dnešní den, ta je v celku jasná. Nejvyšší teploty budou do 25 stupňů. Bude většinou polojasno. K večeru bude přibývat oblačnosti. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Jsou to krásné stroje, to jste si včera mohli říkat v Teplicích. Městská doprava v Teplicích nasazuje na linky další nové parciální trolejbusy, celkem jich bude 17. Zakázka přesáhla 350 milionů korun, 80% pokryly dotace. Dvě nízkopodlažní vozidla zaparkovala včera na Zámeckém náměstí.
1: Nastupuju k dopravnímu podniku, já jsem jezdil kamionem 25 let.
2: Takže jste si to přišel obhlídnout, vyzkoušet?
1: Jo, je to moc pěkný.
2: Aby mohl Václav Kotrba usednout za volant trolejbusu, čeká ho ještě školení. Všechna vozidla dopravního podniku už mají novou bezpečnostní výbavu, ukazuje technický manažer Michal Schleiter.
3: S čítacími rámy, s kamerovým systémem, s napojením na městskou policii, řidiči jsou v kabině vybaveni tlačítkem alarm. Živý alarm se zobrazí jak našemu dispečerovi, tak operačnímu městské policie.
2: Kamery, o kterých mluvíte, jsou tady třeba.
3: Ano, ano.
2: A ještě teda to SOS tlačítko, to je tady kde?
3: Já mám odevřu jenom s dovolením a to červené. Mm-hmm. Takže vlastně řidič, když bude mít nějaký, tak jenom se otočí, za sebe zmáčkne a vyskočí, jak jsem říkal jim, upozornění živého alarmu a automaticky se načte náhled z vozidla.
2: A ten rám?
3: Sčítací rám je tady vlastně nad vámi, je v každých dveřích, je to tady to. Tady ta krabička a ta vlastně online počítá nástupy, výstupy v každých dveří. Zjistíme vlastně obsazenost těch linek, můžeme podle toho posílit těch exponovaných časech dopravu.
2: Městská doprava Teplice má podle ředitele Františka Stožického zhruba 50 vozidel a denně jich vyjede kolem 30.
4: My jsme se dostali vlastně v podstatě k celý obměně vozového parku. Máme v podstatě jeden z nejmladších vozových parků v republice. Momentálně jsme asi 4,5 roku na průměr měrným stáří vozidel. Chtěli bychom teda ještě ve výhledu 2-3 let obměnit poslední vozidla, který provozujeme, nahradit je 5 000 nových vozů. Pak bychom si mohli říct, že máme tak nějak trochu vystaráno.
2: Autobusy už jezdí jen na 2 linkách, jinak městskou dopravu zajišťují parciální trolejbusy. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Za 4:30 posloucháte Český rozhlas Sever. V Dubé můžete od zítřka znovu využívat poštu. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Dobré ráno.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Maximální povolená cena nafty je dneska 48 korun na 72 haléřů za litr. Vyplývá to z opatření ministerstva financí. Litr benzínu můžou pumpaři prodat na nejvýš za 46 korun a 14 haléřů. Ceny paliv bude ministerstvo určovat nejmín do konce měsíce. Po více než 30 letech se vrací konojecké varhany z Varnsdorfu do kostela na Nebevzetí Panny Marie. Ještě předtím je ale opraví restaurátoři. Samotná oprava potrvá zhruba 5 let. Lidé v Dubé na Českolipsku můžou od zítřka opět využívat poštu. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla pošta zavřená do 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech. Agentura CzechTourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Na Ukrajině platí ode dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost Ukrenergo. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezóny. Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v národní lize po třetí v řadě. Ve čtvrtém kole porazili Opavu 86-76. 26 body k tomu pomohl Američan Jabory McGee. Zahraniční posila zářila taky v dresu Děčína. Lucemburčan Erik Timko zaznamenal 27 bodů a i díky němu válečníci zdolali Brno 86-78. Bude většinou polojasno, postupně i oblačno, teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně jdete na severu bez nehod a s uzavírkou od dnešní půlnoci počítejte kvůli stavebním pracím řidiči v Teplicích v Moravské ulici a uzavírka je taky v Hošce v ulici Ostrovní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Tak včera nám padaly teplotní rekordy. Ano, teploty byly až kolem 27 stupňů Celsia. Na jezeře v Mostě jsem potkával muže jen tak do půli těla. Ženy se opalovaly na plážích. No, uvidíme, jak to bude dneska, ale i dneska nás čeká rozhodně krásný teplý den. Více o počasí za chvíli a k tomu písničky, které nestárnou. Václav Neckář a tohle už poznáváte. Turbo!

0: Hezký den, 4:45 Český rozhlas Sever s vámi. Odpoledne si udělejte čas po 13. hodině, kávičku, pauzičku, prostě pohodičku, protože kdo bude naším hostem? No, Alex Minářová vám to teď prozradí.
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
0: Romana Zacha mám rád, nedávno jsem s ním četl rozhovor. Zajímavý muž a určitě se dozvíme i zajímavé věci. Možná i něco z jeho soukromí. Tak buďte s námi dnes po 13. hodině. Teď už vám přeji dobré ráno.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Tak co? Jaký bude pro vás ten dnešní den? Doufám, že si najdete čas na relax, na odpočinek a na to, abyste si užili babího léta. Já vám teď potvrdím, že to babí léto doopravdy bude.
1: Počasí.
0: Ano, je to tak, teď po ránu teploty kolem 10 stupňů. 10 stupňů máme v Ústí nad Labem, 5 stupňů nad nulou je jenom v Žatci, tam je vždycky nejchladněji. A ta předpověď pro dnešní den, maximální teploty 25 stupňů, na horách plus 19, bude většinou pověsno, převážně s vysokou průsvětnou oblačností. Večer začne od západu přibývat další oblačnosti. Tak užívejte dnešní den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mým.

0: Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Pojďme si teď dát nějaký triky, rady, jak udržovat zrcadlo, aby jsme ve zrcadle byli ty nejkrásnější. Pomohou prý noviny, pěna na holení a prý i správně zvolený směr leštění. Více babské rady.
1: Babské rady.
2: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloubky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Žádný spánek, vstávání, dobré ráno, je čas vstávat, abyste si užili celý dnešní den za 4 minuty 6. hodina. Zprávy v celou vás budou informovat o tom, že dobrovolní hasiči dnes ve Cvikově převezmou novou techniku. I nadále pěkný den vám všem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Děčíně začne jezdit 21 nových elektroautobusů za 250 milionů korun. Dobrovolní hasiči dnes ve Cvikově převezmou novou techniku. Centralizace onkologické péče může omezit využití robotů v menších nemocnicích. Bude většinou polojasno s teplotou do 25 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Dopravní podnik v Děčíně začne ode dneška zařazovat do provozu nové elektroautobusy. Těch nakoupil 21 za 253 milionů korun. 214 milionů dostal na jejich pořízení z evropských fondů.
4: Podle ředitele dopravního podniku Bohumila Bárty elektroautobusy ulicemi Děčína už zhruba měsíc jezdily ve zkušebním provozu. Bylo nutné je nakalibrovat, aby zvládli členitý terén města. Městská autobusová doprava je tak až na několik dieselových autobusů téměř celá elektrická. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Jednotky sborů dobrovolných hasičů z několika obcí v Libereckém kraji dnes ve Cvikově na Českolipsku přeberou novou zásahovou techniku. Informoval o tom nezávislý starosta Cvikova Petr Vrabec. Jednotky ze Cvikova, Českého Dubu, Kunratic u Cvikova a Jílového u Držkova získají novou automobilovou stříkačku Tatra. Hasiči z Rokytnice nad Jezerou pak sadu vyprošťovacího vybavení. Na vybavení dobrovolných jednotek z regionu přispívá Liberecký kraj. Menší nemocnice se obávají, že kvůli plánované centralizaci onkologické péče nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Třeba příbramská nemocnice letos pořídila robotický systém za více než 100 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví chce hlavně onkologické zákroky převést do specializovaných center do roku 2030.
5: Robot v Příbrami urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
6: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
5: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce hlavně onkologické zákroky převést do specializovaných center do roku 2030. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Christy Pajkové, rozhodl o tom nejvyšší americký soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. 50-letá Pajková byla odsouzená k trestu smrti za vraždu spolužačky, kterou spáchala v roce 1995 se svým tehdejším přítelem a další spolupachatelkou. Tehdy jí bylo 18 let. Pajková bude první ženou popravenou v Tennessee za nejméně 200 let.
3: Počasí.
2: Bude převážně polojasno, čekáme taky místy průsvitnou oblačnost, teploty do 25, na horách do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Aktuálně jedete na severu Čech bez nehod a dopravní omezení čekejte řidiči mezi Janovkou a Šluknovem. Na Děčínsku je tam uzavírka silnice třetí třídy a uzavírka od dnešní půlnoci komplikuje provoz v Moravské ulici v Teplicích a potrvá do 12. října. To byly zprávy v 6. Pěkné ráno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Já říkám, každý den je svátek, každý den je důvod k něčemu, co slavit, a dneska je toho fakt hodně. Takže nejdřív se podívejte do občanky, pokud to tam sedí, tak oslavte Den seniorů. Uvařte si kafe, protože je Mezinárodní den kávy. Dejte si dýni nebo cuketu, protože dneska máme Mezinárodní den vegetariánů. A hlavně si zesilte Český rozhlas Sever, protože dnes je Světový den hudby. A k tomuto svátku nabízím písničky, které nestárnou. Budou tu Karel Gott a Michal Tučný.
8: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, možná teď jdete nakoupit po ránu svačinku, 20 deka vlašáku, rohlík, tak nezapomeňte zaplatit, abyste se nedostali do Krimi historky. Více Petr Beran.
1: Krimi historky.
2: V Litoměřicích se dvojice vydala na nákup, při kterém se zřejmě rozhodla přeskočit tu nejméně oblíbenou část, tedy placení. Z obchodního centra si muž a žena při dvou návštěvách postupně ukládali do igelitových tašek stovky kusů čokolád a potom prošli pokladní zónou. Celkem tak podle policie zmizelo zboží za 48 tisíc. Kamerové záznamy ale sladkou výpravu zachytili a policistům pomohli oba podezřelé vypátrat. Navíc se ukázalo, že žena už byla za podobné věci odsouzena. Muž se potom přiznal a policistům řekl, že čokolády prodal neznámému muži za 3000 korun. Zřejmě tedy nešlo o osobní zásobu na několik let, ale o poněkud zvláštní obchodní model. Oběma teď za krádež hrozí až 2 roky vězení.
1: Krimi historky.

0: minutu po čtvrt na sedm, posloucháte Český rozhlas Sever, podzim přeje pochodu, už není takové vedro, počasí je příjemné, na jeden pochod podzimním Krušnohořím vás pozveme za chvíli.
1: Počasí.
0: A opravdu dneska znovu krásný den na výlety, teploty teď po ránu kolem 10 stupňů v Děčíně i na Litoměřicku. Dnešní maxima budou do 25 stupňů, bude převážně polojasno. K večeru bude přibývat oblačnosti. Hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Hezky se nám to zbarvilo do podzimu venku a tak vydáme se do Krušných hor. Půjdeme podzimním Krušnohořím, což je už 50. ročník pochodu, který pořádá klub českých turistů z Litvínova. A právě na tuto po sobotu vás pozve Eva Bucharová.
2: Na trasách pochodu podzimním Krušnohořím si můžete vychutnat lesy zabarvené v tónech babího léta. Ale pojďme nejdříve k organizačním pokynům. Pořadatelé vás budou čekat v sobotu v Litvínově u pomníku důlní katastrofy mezi 7:30 a 10:30 dopolední. Můžete si vybrat z několika tras v délce od 8 do 36 kilometrů. Povedou třeba přes Písečnou, Klíny, Mníšek nebo Mosteckou přehradu. Cyklotrasy jsou plánované v délce 60 nebo 100 kilometrů. Cíl bude do 17 hodin u pokladen zimního stadionu v Litvínově, kde vás čeká odměna, diplom, suvenýr a malé občerstvení. A jaké jsou zajímavosti na trasách? Tak třeba vodní nádrž Janov. Vodní dílo Janov se začalo stavět na jaře 1911. Zdrojem byly a dosud jsou potoky Klínský a Loupnice. Na soutoku se postavily kaskády a přítoková strouha pro zachycení hrubých nečistot. Po úpravě odtékala pitná voda 13 kilometrů potrubím do mostu do nádrže Uhněvína. Dalším zajímavým místem na trase jsou třeba barokní boží muka. Byla vystavěna v Janově v roce 1865 na památku císařovy návštěvy. Přeju vám spoustu zajímavých zastavení na trase sobotního 50. ročníku pochodu podzimním Krušnohořím.
1: A já vám taky přeju, ať se vám dobře jde a ať v pohodě dojdete do cíle. Hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. 4 minuty před 6:30, jak hráli hokejisté Litoměřic a Chomutova v Maxalize, to se dozvíte ve zprávách v 6:30, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Hezký den.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova ukončil posílený letní provoz k jezeru Most na autobusových linkách číslo 16 a 30. Ode dneška se budou moci cestující k jezeru dostat výhradně linkou 16 se snížením počtem spojů. Ústecké informační centrum ode dneška přechází na provoz mimo hlavní turistickou sezónu. Podle webu města bude ve všední dny otevřené od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 a v neděli zůstane zavřené. Tento režim bude platit do konce května příštího roku. Paměť národa Severní Čechy dnes v Liberci návštěvníkům připomene poválečné proměny severočeského pohraničí. Ve 4 hodiny odpoledne se uskuteční vernisáž putovní výstavy Vysídlení a dosídlení v ulici 5. května poblíž Šaldova náměstí. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Hokejisté Litoměřice zvítězili v Maxalize po čtvrté v řadě v 9. kole ve Frýdku místku 4-2 a v tabulce jsou třetí. Gólem a nahrávkou se na tom podílel útočník Petr Ton. Bod si do tabulky připsal taky Chomutov, ten sice vedl nad Kolínem o 2 góly, ale nakonec prohrál 2-3 po samostatných nájezdech. Bude většinou polojasno, teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Během dneška musí řidiči počítat s částečnou uzavírkou v Křižanově nedaleko hrobu na Teplicku. Je to silnice 1/27. Jedete bez nehod i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Vy už to víte, dneska je Den seniorů. Přeji vám všechno nejlepší, pokud se vás to týká. Kdybyste si mohli vybrat, kde byste rádi v seniorském věku bydleli? Někde na ostrově, u moře, nebo třeba v Krušných horách, v přírodě, tak popřemýšlejte a taky se vás po 9. hodině v pořadu Dáme řeč zeptám, co jste si představovali, že budete v důchodu dělat a co doopravdy děláte. Tak už dnes po 9. můžete psát e-maily na dámereč@rozhlas.cz a Den seniorů mezi 9. a 10. společně oslavíme. A na tu oslavu přispěchá i Michal David. A za chvíli další písničky, které nestárnou, bude tu Petr Novák. Dobré ráno.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, 9 minut po 6:30. Je 1. října, krásné dobré ráno, co přinese dnešní den, my to víme. Dnes máme Den seniorů a ve Šluknově se koná Den úcty ke stáří. Přijďte si užít příjemné odpoledne plné hudby a milých setkání. Hlavním bodem programu bude recital Milana Drobného, který nabídne známé písně a příjemnou atmosféru. Začal taky v 15 hodin v Domě kultury ve Šluknově. Určitě někdo z vás chodil na univerzitu v Ústí nad Labem a dnes se tady bude slavit výročí. Na náměstíčku před rektorátem a v kampusu od 15 hodin to začne. Oslavte 35 let UJEPu, 35 let lidí, nápadů, vzdělávání, výzkumu i společných zážitků. Čeká vás odpoledne a večer plný živé hudby, setkávání a příjemné atmosféry. A v Mostě v obchodním centru Centrál začíná říjen pro neziskovky, startuje jubilejní 20. ročník tradiční kampaně, která představí návštěvníkům organizace, které každodenně pomáhají lidem v Mostě a okolí. Po celý měsíc bude v prostorách Centrálu probíhat výstava zaměřená na činnost neziskových a příspěvkových organizací. Vybraných termínech budou mít návštěvníci možnost setkat se přímo se zástupci jednotlivých organizací, získat informace o jejich službách a poradit se v různých životních situacích. Tak užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Stále vám popřejeme krásné ráno, šťastné cesty. I za okamžik pro vás máme další díl Řidičská abecedy. Tentokrát se dozvíte, kdy k nehodě volat policii. Podrobnosti za pár minut, teď podrobnosti o počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu je v tuto chvíli Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to teď po ránu vypadá?
2: Tak v Ústeckém kraji máme velmi rozdílné ranní teploty. Tam, kde máme opravdu bezvětří, tak tam ta teplota klesla až ke 2 stupňům Celsia. Nejchladnější teďko je stanice Žatec, kde máme aktuálně 2,5 stupně Celsia. Strojetice taky mají 4 stupně Celsia. A tam, kde trošičku pofukuje, tam ta teplota je opravdu velmi rozdílná. Máme stanice například Teplice, kde máme 10 stupňů Celsia, anebo ve Varnsdorfu, tam dokonce máme až 15 stupňů Celsia. Takže opravdu dneska velký rozdíl mezi teplotami ranními.
0: A ono se to přes den srovná, ne?
2: Pro nás se to jako vždycky, ještě nemáme takovou tu klasickou inverzi nebo mlhy, které by zůstávaly, takže bude nám svítit sluníčko, i když budeme mít takovou tu vysokou průsvětnou oblačnost, takže takové to polojasno, bez srážek a teploty dneska v Ústeckém kraji zase opět 22 až 25 stupňů Celsia.
0: A ještě mi řekněte, tohle už je to babí léto?
2: Je to babí léto,
0: dobře,
2: určitě ano.
0: Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Užívejte dnešního dne s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever.

0: Nádherná věc, Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tak vzpomeňte si někdy za volantem, jak se řeší situace, na které moc nejsme zvyklí. Tak třeba dneska v řidičské abecedě se budeme věnovat nehodám. Víte naprosto přesně, kdy k nehodě volat policii? Slovo teď má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak šťastné cesty vám všem. Samozřejmě v tuto chvíli pro vás mám důležitou zprávu. Abeceda, ta naše dopravní abeceda, bude pokračovat i zítra. A zítra se dozvíte, co když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Podrobnosti už zítra. Teď Lenka Filipová. Dobré ráno.

Pěkný den vám všem za 5:07. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Tepličané můžou hlasovat pro projekty v prvním participativním rozpočtu města. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách v celou. Teď jsem si uvědomil, že jsem ještě dneska nepřál k svátku, tak je 1. října. Tak Igorům přeji všechno nejlepší. Užívejte dnešní den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Ode dneška v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Vláda taky zastropovala marže pumpařů. Tepličani můžou hlasovat pro projekty v prvním participativním rozpočtu města. Dnes začíná další ročník festivalu Den architektury. Program organizátoři připravili i v Ústeckém kraji. Na severu bude převažovat polojasno s teplotou dnes do 25 stupňů. Krásné ráno vám přeje Jana Moravcová. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr a nafty za 48 korun a 72 haléřů. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat nejvýš 2,5 koruny. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit. A to i podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
5: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
4: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daň za naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO, tak stát za měsíc přijde o více než miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Jestli je čerpací stanice dodržují, bude kontrolovat specializovaný finanční úřad. Začíná hlasování v prvním participativním rozpočtu Moje Teplice. Informace jsou na webu města, kde je taky možné do konce října elektronicky hlasovat. Maximální náklady na jeden projekt stanovilo město na 750 tisíc korun.
6: Hlasovat můžou občané Teplic, každý má 3 hlasy a vybírají z 19 projektů, které navrhli obyvatelé. Jsou to třeba obecní pastviny na městských trávnicích, půjčovna dobových kostýmů na procházky lázeňskými parky, vodní hřiště, veřejná pítka, anebo přeměna nevyužité GTho výšiny poblíž Metelkova náměstí v lesní hřiště. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: V Česku a na Slovensku dnes začíná festival Den architektury. Tématem letošního ročníku je bydlení. Až do středy 7. října můžou lidé v Žadci navštívit výstavu věnovanou architektovi Františku Albertu Librovi, který je autorem budovy dnešní obchodní akademie. V neděli pak v Petrovicích na Ústecku bude mluvit architektka Martina Kárová o proměnách bydlení v německém pohraničí. Připravené jsou i komentované prohlídky litvínovského koldomu. Podrobný program zájemci najdou na webu denarchitektury.cz. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Läger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Läger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v půlce července. V rezortu vnitra Läger působil už od roku 2003.
0: Počasí.
4: Bude většinou polojasno, večer začne od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, maxima na horách dnes do 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: S uzavírkou kvůli stavebním pracím počítejte řidiči od dnešní půlnoci v Moravské ulici v Teplicích a v Hošce na Litoměřicku je uzavírka ulice Ostrovní. To byly zprávy v 7 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Na podzim mám rád tajemná místa, kde na vás padne podzimní splín. A takovým je třeba Kovářská v Krušných horách. A vyloženě miluju tamní nádraží. A jsem rád, že se na toto místo dnes vydáme v dopoledním expresu po 11. dopolední. Naším hostem totiž bude Štěpán Macháček. Se společníky koupili chátrající nádražní budovu v Kovářské, aby ji zachránili. Takže hotovo. Ještě není hotovo. Až já řeknu hotovo, tak bude hotovo. Teď je hotovo. Hotovo a teď už písničky, které nestárnou, budou tu Hana Zagorová s Petrem Neskem a taky Meky Žbirka.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: A jak to bude dál? To záleží na vás, jak si užijete dnešní den. Je 1. října, začátek nového měsíce, co přináší dnešní den z hlediska kalendáře, co tam našel Petr Jungmann, to je otázka přímo na tělo.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanová hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8:15. Český rozhlas Sever s vámi odstartovala extraligová hokejová sezóna a Litvínovou se zatím daří. Hokejisté Litvínova ji odstartovali mnohem lépe než v loni. My se do Litvínova vydáme za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku v tuto chvíli už svítá, aktuální teploty kolem 9 stupňů, 9 stupňů máme v Bílině, 13 stupňů teď máme v krásné Lípě. Ty teploty jsou opravdu rozdílné, třeba nejchladněji na Žatecku kolem 3 stupňů nad nulou, ale přes den až 25 stupňů bude většinou polojasno, od západu bude pak přibývat odpoledne oblačnosti. Krásný den vám všem.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Přeju vám, aby ten dnešní život byl mazlivý pes. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever 10 minut před 7:30. V minulé extraligové sezóně čekali hokejisté Litvínova na třetí výhru až do 17. zápasu. Tentokrát na ní dosáhli už po 6. V úterý Verva vymazala tříbrankovou ztrátu s Libercem a po samostatných nájezdech derby vyhrála. Díky tomu se Chemici drží uprostřed tabulky. Aktuálně jim patří 8. místo.
1: Je to maraton, je tam 52 zápasů, třetí výhra, za co jsme vděční a chceme těch výher mít co nejvíc tento rok.
2: Je spokojený se startem do sezóny litvínovský trenér Ivan Švarný. Verva před pár dny ztratila kvůli vysokému počtu faulů výhru v Českých Budějovicích a hlavní kouč Robert Reichl dal najevo svou nespokojenost s disciplínou.
3: Ten je přísnej, když se daří, takže nás udržuje pořád pozoru a myslím si, že to dobře.
2: Řekl útočník Petr Koblasa. Minulá sezóna pro něj byla nejhorší za posledních 7 let. Do nové ale vstoupil výborně, nastřílel už 3 góly, navíc rozhodl penaltový rozstřel proti Liberci.
3: To nechci samozřejmě nějak zakřiknout, ale ta atmosféra a všechno v tom prostředí je diametrální rozdílný proti Loňsku, takže já si myslím, že to je jedno s druhým a zatím na tom ledě je to snad vidět. My jsme i ty předchozí zápasy si myslím měli jako slušný a ta atmosféra v kabině je samozřejmě úplně někde jinde, než byla loni a to si myslím, že se potom promítá na ten led.
2: Pomohla litvínovským hokejistům jistota ohledně budoucnosti, kdy v létě klub převzala skupina legend od společnosti Orlen Unipetrol. Perfektně do mužstva zapadly dvě velké letní posily, David Kempf a Janis Jaks.
4: Jsou to profesionály, víme, že Jaks minulý rok dominoval v Karlových Varoch, byl to jeden z jejich klíčových obrancov a Kempfík je to zkušený hráč, který má, myslím, že 600 zápasů NHL, tam není třeba čo komentovat, přinesl profesionalismus, či už na tréninku, alebo mimo ladu a hlavně v zápasoch, takže my, keď máme aj mladých hráčov, je to super pre nich, že se mají od koho učit.
2: Okomentoval přínos Kempfa a Jakse, kteří nazbírali už schodně 5 bodů, trenér Ivan Švarný. Ještě lépe je na tom v produktivitě Ondřej Kaše. Jeho loňská sezóna byla kvůli zdravotním problémům utrápená, ale úvod nového ročníku ho zastihl ve výtečné formě. Sebevědomí podtrhl jeho perfektně provedený nájezd proti Liberci.
4: To vidíte na něm, zbytočně ho opisovat, je to velmi klíčový hráč pro nás, je silný na puku, vie strhnout tomu so smerom dopredu, samostatný nájazd do backendu, brutálne prevedenie, takže ďalšia expozícia pre našich mladých hráčov, aby nasledovali týchto našich lídrov.
2: Pochválil stěžejní muže litvínovské sestavy Ivan Švarný. Z Litvínova David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever,

za 5:05. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den vám všem. Konojecké varhany z Varnsdorfu se vrací do kostela po dlouhé době. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Hezký den.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ode dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Maximální ceny na každý den bude opět určovat ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči dnes zaplatí maximálně 48 korun a 72 haléřů. Benzín natankují nejvýše za 46 korun a 14 haléřů za litr. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu. Po více než 30 letech se vrací konojecké varhany z Varnsdorfu do kostela na Nebevzetí Panny Marie. Ještě předtím je ale opraví restaurátoři. Lidé v Dubé na Českolipsku můžou od zítřka opět využívat poštu. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla pošta uzavřená od 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech. Agentura Czech Tourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Na Ukrajině platí ode dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost Ukrenergo. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a taky začátek topné sezóny. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i dál pomýšlet na účast na Euro v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové, která znamená jistotu baráže. Bude většinou polojasno, k večeru může přibývat oblačnosti. Maximální denní teploty dnes na severu do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte řidiči na Ústeckém Střekově, uzavřená je ulice Karla Máje, a to od dnešního rána do 10. října. Úplná uzavírka platí bez rozlišení v Křižanově, potom nedaleko hrobu na Teplicku. Dnes mezi 7. a 16. hodinou bude uzavřená silnice 1/27 a uzavřený bude pravý jízdní pruh, s opatrností projedete. To byly zprávy v 7.30, pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Už jste byli na houbách, už jste byli v lese, už jste si přinesli Aureo boletus projectilus. To je nový hřib, který zaplavuje lesy po celé Evropě. Je to hřib štíhlotřený. Někteří houbaři ho vítají, někteří naopak říkají, že je invazivní, a že bude vytlačovat naše houby, ať tak nebo tak, prý chutná výborně. Tak, dobrou chuť, pokud se chystáte do lesa, ještě než nám začne v noci mrznout, je ten nejvyšší čas. Dobré ráno i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Olympik, teď už Richard Müller. Hodně štěstí.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Prachy. Si.
1: Český rozhlas Sever.

0: 11 minut po půl osmé Český rozhlas Sever s vámi. Jak se vám dneska jede? Všechno v pohodě? Včera jsme řešili opravy silnic, kde opravdu jsou kolony, kde ty silnice se opravují až moc dlouho. Stěžovali jste si, že někde opravdu si nemůžete zvyknout na ten zvýšený provoz kolem vašeho domu, jako například Milan z Ústí nad Labem.
1: Já bydlím mezi Neštěmicem a Mojžířem v těch Velkách, takhle naproti tomu zahradnictví bývalýmu. Teď je zavřený ten most. Provoz je tady teda šílený. A tady, co jsme v těch Velkách, tak my dostat se na druhou stranu na chodník, tak to je umění. Že by nám tady udělali aspoň přechod, protože my jinou možnost nemáme, než přejít na druhou stranu, tam chodník je, ale na tu druhou stranu se musíme dostat. Tenhle ten rok je to prostě nemožný. Tady bydlejí samý starý lidi, některý chodí s vozíčkem. A to prostě to je šílený.
0: Co auta dodržují rychlost, nebo prostě si tam jezdí jak...
1: No, to vůbec nehrozí, že by někdo dodržoval rychlost. Většina jo, ale že se tady i předjíždí na plný čáře. Jezdí tady 800 aut za hodinu, jako spočítali. Je to hrozný. A jinak teda nehledě na to letošní rok, jezdit po Ústí, to je taky jako očistec. Ať jedete kam jedete, tak je to všude rozkopaný.
0: Tak a dneska na neveselější téma, Den seniorů, dneska slavíme. Kdy podle vás začíná seniorský věk? Kdybyste si mohli vybrat, kde byste rádi v seniorském věku rádi bydleli? A co jste si tedy jako třeba mladší představovali, že budete v důchodu dělat? A co nakonec doopravdy v důchodu děláte? Jak si ho užíváte? Už teď pište maily na dame@rozhlas.cz nebo po 9. hodině můžete zavolat. Krásný den, dobré ráno všem.

0: 3:15. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dneškem u nás opět začínají platit vládní regulace marží pohonných hmot. Kde a za kolik budeme moct natankovat, se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí, je nadále babí léto, i v tuto chvíli teploty nízké, 5 stupňů máme v Kadani, naopak 12 stupňů už teď hlásíte na Lovosicku. Dnešní maximální teploty 25, bude většinou polojasno až oblačno, k večeru bude přibývat více oblačnosti. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever.

0: 10 minut 8. Igorům všechno nejlepší k svátku, jste s Českým rozhlasem Sever. Ode dneška opět nakupujeme pohonné hmoty na čerpacích stanicích za státem regulovanou cenu. Vláda tím reaguje na zhoršení konfliktu na Blízkém východě a omezení dodávek ropy evropským rafinériím. U čerpací stanice ve Varvažově na Ústecku na dálnici D8 je naše reportérka Kateřina Kučerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ještě včera tady na poslední čerpací stanici směrem do Německa ukazoval stojan s cenami pohonných hmot 47 korun a 90 haléřů za litr benzínu Natural 95, za litr nafty řidiči zaplatili 52 korun a 90 haléřů. Dnes tady stojí litr benzínu 46 korun a 10 haléřů a litr nafty 48 korun a 70 haléřů. Zatím je tady na stanici klid, žádné fronty se tu netvoří, řidiči přijíždějí průběžně.
0: Káťo, podle čeho se maximální ceny určují?
1: Základem jsou průměrné velkoobchodní ceny za 3 pracovní dny. Ministerstvo financí k nim připočítá marži 2 koruny a 50 haléřů na litr a DPH, tak získá cenu, kterou pumpy nesmějí překročit. Prodávat levněji samozřejmě můžou. Strop se týká základní nabídku benzínu Natural 95 a nafty. Dražší prémiová paliva do regulace nespadají. U nafty navíc vláda snížila spotřební daň. Spolu s DPH to odpovídá dvěma korunám a 35 haléřům na litr. Daň u benzínu zůstává stejná. Pro dnešek ministerstvo stanovilo maximální cenu benzínu na 46 korun a 14 haléřů a nafty na 48 korun a 72 haléřů za litr. Rezort bude následně opět každý pracovní den ve 2 hodiny odpoledne zveřejňovat maximální ceny paliv pro následující den. V pátek pak určí ceny na celý víkend i pondělí. Opatření má zatím platit do konce října.
0: Ty jsi porovnávala ceny i na dalších čerpacích stanicích v kraji. Jak se regulace projevila tam?
1: Ano. Třeba na Tank Ono v Havraně na Mostecku stál ve středu litr benzínu 43 korun a 90 haléřů a nafta 48 korun a 90 haléřů. Dnes tam řidiči zaplatí za benzín o 40 haléřů méně než včera a za naftu 47 korun a 90 haléřů. Na čerpací stanici Orlen v Bílínské ulici v Bílině včera prodávali benzín za 45 korun a 90 haléřů a naftu za 51 korun a 90 haléřů. Dnes je to litr benzínu za 45 korun a 90 haléřů a nafty za 48 korun a 72 haléřů, tedy vládou pro dnešek povoleného maxima. U sjezdu ze silnice první třídy číslo 13 u Teplic pak na stanici OMV stály litr 47 korun a 90 haléřů a nafta 52 korun a 90 haléřů. Dnes tam řidiče vyjde litr benzínu na 46 korun a 14 haléřů a nafty na 48 korun a 70 haléřů.
0: My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Sever s vámi nadále, pěkný den.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Den za 8:04, zblíží se zprávy v celou, v nich se mimo jiné dozvíte, že v Ralsku se dneska otevírá nový obchod s nepřetržitým provozem. Tak příjemné nakupování, nadále pěkný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ode dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Po více než 30 letech se vrací varhany z Varnsdorfu do kostela v Konojedech na Litoměřicku. V Ralsku na Českolipsku se dnes otevírá nový obchod s nepřetržitým provozem. Bude většinou polojasno s teplotou dnes do 25 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Maximální povolená cena nafty je ode dneška 48 korun a 72 haléřů za litr. Vyplývá to z opatření ministerstva financí. Litr benzínu můžou pumpaři prodat na nejvýš za 46 korun a 14 haléřů. Ceny paliv bude ministerstvo určovat nejmín do konce měsíce. Ode dneška taky vláda snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže prodejců na 2,5 korunách. Do kostela Na nebevzetí Panny Marie v Konojedech na Litoměřicku se vrátí unikátní barokní varhany z 18. století. Ještě předtím ve Varnsdorfu restaurátoři nástroj postupně rozeberou a opraví. Celkové náklady na opravu a převoz varhan jsou zhruba 12 milionů korun. Upřesňuje majitel konojeckého kostela Vladimír Přibyl.
4: Ta první etapa, kterou jsme tady zahájili, bude stát zhruba 3,2 milionu korun, takže to je tak jako čtvrtina a uvidíme, jestli se nám podaří jak v těch dotačních titulech, tak i tou sbírkou nashromáždit další prostředky na to, aby jsme to mohli dokončit.
2: Samotná oprava potrvá zhruba 5 let. Lidé v Ralsku na Českolipsku můžou ode dneška využívat nový obchod s nepřetržitým provozem. V městské části Kuří vody, kde žije skoro 600 obyvatel, ho provozuje sdružení sítí Coop. Obchod patří městu, které do jeho vybavení investovalo okolo 8 milionů korun. Prodejna funguje v hybridním režimu.
5: Přes den je v obchodě obsluha a mimo otevírací dobu je prodej bezobslužný. Dovnitř se zákazníci dostanou pomocí bankovní identity a zaplatit můžou pouze bezkontaktně u samoobslužných pokladen. Prodejnu můžou kromě obyvatel Kuří vod využívat také řidiči kamionů, kteří nedaleko parkují. Z Ralska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Colding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu ukradla Colding téměř 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu.
3: Počasí.
2: Bude převážně polojasno, k večeru může lehce přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách maxima mezi 16 až 19 stupni, pované slabý, na horách mírný vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda komplikuje provoz na silnici první třídy číslo 27 v Dolním Litvínově na Mostecku a v Moravské ulici v Teplicích. Počítejte řidiči od dnešní půlnoci s uzavírkou. Důvodem jsou stavební práce a uzavřená tam bude vozovka do 12. října do půlnoci. To byly zprávy v 8 hodin a vám přeji i dál krásné čtvrteční ráno s námi.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Před sebou mám nové výsledky indexu prosperity jednotlivých měst a obcí naší republice. Tak, kde se nejlíp žije, vyhrál Turnov, tak jako každý rok. Druhé jsou Luhačovice a třetí je Žamberk. Samozřejmě na opačném konci jsou města a obce z našeho kraje. Vůbec nejhůří na tom Horšovský Týn, já bych tomu zas tak velkou váhu nepřikládal, to podle mě dělal někdo od stolu, kdo třeba u nás na severu nikdy nebyl, ne, že by to u nás nemohlo být lepší, ale být na konci, tak zase máme kam stoupat. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Věra Špinarová a Honza Kalousek.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 8 hodině. Hezký den, krásný první říjnový den vám všem. Co si dneska dáte dobrého k obědu? Máte rádi pálivé? Pokud ano, tak možná víte, jaká paprička je nejpálivější. Pokud to nevíte, dozvíte se to od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Minutu po čtvrt na devět. Český rozhlas Sever s vámi. Výplata superdávky se od dneška mění. Polepšit by si měli rodiče, samoživitelé s dětmi do 15 let. Nově se vypočítává dávka na bydlení podle cen v jednotlivých okresech. Jak na tuto změnu reagují neziskové organizace, které s lidmi v nouzi pracují přímo v terénu, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku svítí sluníčko, teplota 10 stupňů máme v Teplicích, 12 stupňů máme v Roudnici nad Labem, dnešní maximum 25 stupňů. Bude převážně polojasno, od západu bude přibývat odpoledne oblačnosti.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Superdávka se po dvou měsících fungování mění. Náklady na bydlení se od dneška vypočítávají podle jednotlivých okresů a výpočet se mění i pro rodiče samoživitele do takzvaných zranitelných domácností. Nově patří všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 tisíc samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismus. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v Severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Klidné ráno vám všem. Ve zprávách v půl se vydáme do Děčína. Tam začínají ode dneška jezdit nové elektroautobusy. Podrobnosti ve zprávách v půl, které pro nás má Jana Moravcová. I nadále hezký čtvrtek.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dopravní podnik v Děčíně začíná ode dneška používat nové elektroautobusy. Za 253 milionů korun jich nakoupil 21, většinu nákladů pokryla evropská dotace. Ústecké informační centrum ode dneška přechází na provoz mimo hlavní turistickou sezónu. Podle vedbu města bude ve všední dny otevřené od 9 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 a v neděli zůstane zavřené. Paměť národa Severní Čechy dnes v Liberci návštěvníkům připomene poválečné proměny severočeského pohraničí. Ve 4 hodiny odpoledne zve na vernisáž putovní výstavy s názvem Vysídlení a dosídlení. A to v ulici 5. května poblíž Šeldova náměstí. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Hokejisté Litoměřic zvítězili v Maxalize po 4. v řadě. V 9. kole ve Frýdku místku 4-2 a v tabulce jsou 3. Bod si do tabulky připisuje i Chomutov, ten sice vedl nad Kolínem o 2 góly, ale nakonec prohrál 2-3 po samostatných nájezdech. Piráti zůstali předposlední, když mají stejně bodů jako poslední Zlín a první je Vsetín. Bude většinou polojasno, k večeru může lehce přibývat oblačnosti, maximální denní teploty dnes do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplické ulici v Děčíně je nehoda, havarovala tam 2 osobní auta, vy s opatrností projedete a od dnešní půlnoci až do konce října musí řidiči počítat s částečným dopravním omezením, a to v Bezručově ulici v České Kamenici. Je to silnice 2. třídy číslo 263.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:55, posloucháte Český rozhlas Sever, je hezky, o víkendu bude taky hezky, ještě začátkem příštího týdne bude hezky a pak se nám prý prudce ochladí. Tak ještě týden babího léta je tady. Krásný den vám všem i s Českým rozhlasem Sever a ať vám sluníčko svítí nad hlavou. A k tomu písničky, které nestárnou. Petr Spálený a Tetušči Nasky.

0: 10 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Sever, je 1. října, co přinese dnešní den, tak máme Den seniorů a ve Šluknově se koná Den úcty ke stáří. Přijďte si užít příjemné odpoledne plné hudby a milých setkání, hlavním bodem programu bude recitál Milana Drobného, který nabídne známé písně a příjemnou atmosféru. Začátek je v 15 hodin v Domě kultury ve Šluknově. Určitě někdo z vás chodil na univerzitu v Ústí nad Labem, dnes se tady bude slavit výročí. Na náměstíčku před rektorátem a v kampusu od 15 hodin to začne. Oslavte 35 let UJEPu, 35 let lidí, nápadů, vzdělávání, výzkumu i společných zážitků. Čeká vás odpoledne a večer plný živé hudby, setkávání a příjemné atmosféry. V Mostě v obchodním centru Centrál začíná říjen pro neziskovky, startuje jubilejní 20. ročník této tradiční kampaně, která představí nám všem organizace, které každodenně pomáhají lidem v Mostě a okolí. Po celý měsíc bude v prostorách Centrálu probíhat výstava zaměřená na činnost neziskových a příspěvkových organizací. No a ve vybraných termínech se tady přímo se zástupci jednotlivých organizací budete moct setkat a případně se s nimi poradit v různých životních situacích. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Thank you.
1: Minutu po 8:45 Český rozhlas Sever s vámi. Za chvilku budeme sledovat stěhování unikátních barokních varhan, které se po 31 letech vrátí z Varnsdorfu na Děčínsku do Konojet na Litoměřicku, a to přímo do kostela na Nanebevzetí Panny Marie. Zůstaňte s námi.
2: Počasí.
1: Venku už svítí sluníčko, aktuálně, když se podívám na teploty, ty jsou kolem 10 stupňů. 11 stupňů máme na Chomutovsku, 12 stupňů v tuto chvíli máme v Děčíně. Dnešní maximální teploty 25, bude většinou polojasno, s vysokou průsvitnou oblačností, k večeru bude přibývat další oblačnosti. Hezký den vám všem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10.09 Igorům všechno nejlepší k svátku. Jste s Českým rozhlasem Sever, krásné babí léto vám všem. Jen si to představte, jak jsou velké. 1300 píšťal, ta největší měří ke 4 metrům, ta nejmenší má 13 cm. Barokní varhany zaujmou nejen svou mohutností, ale i pohnutým osudem. Po 31 letech se totiž tento nástroj vrátí z Varnsdorfu na Děčínsku do kostela na nebevzetí Panny Marie v Konojedech na Litoměřicku, kterému v 90. letech hrozilo zřícení. Vladimír Přibyl ale zachránil nejdřív kostel a teď chce svatostánku vrátit i jeho původní zvuk.
1: Vladimír Přibyl právě zapískal na jednu opravdu pohmožděnou píšťalu.
2: Opravdu úplně zdemolovaná teda, to jsem zvědavý, co s ní tady pánové udělají.
3: Tam ty klávesy vysí, já zmáčknu klávesu a pak už to hraje pořád, před chvílí se to stalo. Tam zatuhává mechanika. Aha. Jak se na varhany nehraje, tak oni pak přestávají hrát, je to podobně jako s autem. Když s ním nejezdíte, tak pak jezdit vlastně nebude. Brzdy zatuhnou, různý membránky zatuhnou, tak ve varhanech je to stejný.
1: Přibližuje organolog Petr Hřezáč. Kromě mechaniky bude zapotřebí ale opravit i další součásti.
4: Kalkanti, to jsou ty, co dřív nebyla elektrika, tak šlapali měch a nudili se, a tak si psali vzkazy, kdo koho miluje, kdo už koho nemiluje. To jsou třeba 200 let starý nápisy. Vyrytý kuci neměli co dělat, tak si tady psali o lásce.
1: Ukazuje Jaroslav Rudovský na historické dřevěné desky mohutných varhan. Ty se například musí ozářením zbavit červotočů. Zdokumentovat a popsat se musí i každá z píšťal.
5: 285.
1: Nejnáročnější podle Vladimíra Přibyla nebylo zachránit kostel, ale právě získat zpět výjimečné varhany vyrobené na míru konojeckému kostelu na nebevzetí Panny Marie.
2: 5 let jsme se snažili domluvit s biskupstvím a se zdejší farností, aby přistoupili na tu naši myšlenku vrátit ty varhany tam, kam patří. A to se jako podařilo a pak dalších 5 let jsme scháněli peníze tady na tu první etapu.
1: A dalších 5 let potrvá, než se zhruba 1300 píšťal opět rozezní. Zapotřebí bude ale zhruba 12 milionů korun. Z Konojet Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty, 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den vám všem. Dneska slavíme Den seniorů a budeme ho slavit i v pořadu Dáme řeč, tak já doufám, že zavoláte. Budu se vás ptát, co jste si představovali, že budete v důchodu dělat a co nakonec doopravdy v důchodu děláte, kdybyste, anebo kde byste konkrétně v seniorském věku rádi bydleli. To také probereme, tak se na vás těším a já vám rád popřeji ke Dni seniorů. Hezký den vám všem, samozřejmě zprávy v celou se blíží. Dozvíte se, kdy bude hotový obchvat Svoru. Příjemný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vláda ode dneška znovu reguluje ceny benzínu a nafty. Obchvat Svoru na Českolipsku se pro dopravu otevře v polovině listopadu. Pravidelné letní autobusové linky k jezeru Most ode dneška nejezdí. Dopravní podnik ukončil jejich letní provoz. Dnes bude převažovat polojasno s teplotou do 25 stupňů. Krásné začínající dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Pro benzín a naftu ode dneška znovu platí státem stanovené maximální ceny. Litr nafty může stát nejvýš 48 korun a 72 haléřů. Benzínu Natural 95 pak 46 korun a 14 haléřů. Vláda zároveň snížila spotřební daň z nafty o 2 koruny a 35 haléřů na litr. Jak se opatření projevila na cenách v Ústeckém kraji, zjišťovala reportérka Kateřina Kučerová.
3: Na čerpací stanici MOL ve Varvažově na dálnici D8 zlevnil benzín oproti včerejšku o korunu 80. Řidiči tam za litr zaplatí 46 korun a 10 haléřů. Nafta zlevnila o 4 koruny 20 na 48 korun a 70 haléřů. Na Orlenu v Bílině stojí nafta 48 korun a 72 haléřů. Cena je tedy na dnešním povoleném maximu. Benzín tam řidiči nakoupí za 45 korun a 90 haléřů za litr. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Na stavbě obchvatu Svoru na Českolipsku dokončují dělníci poslední z 6 nových mostů. V části téměř 2-kilometrového úseku už je taky položená část asfaltových vrstev. Aktuálně stavbaři chystají svodidla a oplocení. Obchvat naváže na 4-proudou silnici od Nového Boru. Jeho výstavba přijde na zhruba 480 milionů korun. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta komplikovaly stavbu složité zemní práce, při kterých se na místo muselo dovést přes 200 tisíc kubíků zeminy.
4: Založení násypu bylo poměrně složité. Na druhou stranu už máme vyhráno, protože mostní objekty stojí. Tam jsme dneska na mostovkách, dopropojují se štěrkové vrstvy a dělá zotovitel maximum pro to, aby byl smluvní termín první půlce listopadu splněn.
2: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova ukončil posílený letní provoz k jezeru Most a na autobusových linkách číslo 16 a 30. Ode dneška se budou moci cestující k jezeru dostat výhradně linkou číslo 16, a to se sníženým počtem spojů. Podle webu dopravního podniku pak budou autobusové spoje linky číslo 30 končit v zastávce nádraží, a to do doby ukončení přestavby přednádražního prostoru. Poprava Kristy Pajkové se nezdařila, žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Právníci Pajkové argumentovali, že soud před nařízením popravy dostatečně nezvážil, že žena byla v dětství sexuálně zneužívána a znásilněna. Případ ve Spojených státech obnovil debatu o nařizování trestů smrti pro mladé trestance.
1: Počasí.
2: Na severu bude dnes převažovat polojasno, k večeru se pak může vyskytnout více oblačnosti, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů a maxima na horách do 19. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 117 cm, průtok byl 69 metrů krychlových za sekundu, předpověď 115 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav Ústí dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Krupce na Teplicku. V Dlouhé ulici vy se zvýšenou opatrností místem nehody projedete a s uzavírkou počítejte řidiči dnes od dnešního rána až do 16. listopadu mezi Šluknovem a Janovkou na Děčínsku. Opravuje se tam vozovka. To byly zprávy v 9, já vám přeji dál pěkné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pět minut po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Den seniorů je dneska, tak milí seniori, všechno nejlepší. No, otázka je, od kolika let je člověk seniorem, to taky můžeme probrat, taky se vás budu ptát, kde byste si chtěli představovat život v seniorském věku a jaké jste měli plány, že co budete dělat v důchodu a co nakonec v tom důchodu doopravdy děláte. Tak Jani, od kolika let je člověk seniorem?
2: No tak všude se tak počítá od těch 65, no, mám pocit.
0: Není to brzo?
2: No to já nevím, ne. Ale do důchodu by to chtělo někdy.
0: A kdy, jakoby jsi, nebo kde by jsi chtěla prožít svůj seniorský věk? Můžeš kdekoliv na světě?
2: Tak nějaká pláž v Portugalsku, nebo nějaký hory pěkný.
0: Fakt?
2: A nebo Kytlice, nebo ostrov.
0: Je, ty máš samý
2: spíš
0: romantický místa.
2: Spíš se hlavně místa. Jako moc ještě to užívat.
0: Máš samý romantický místa daleko od doktoru. No dobře, tak den seniorů zavolejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Tomáš Linka, teď Petr Kotwald.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Dneska je 1. října, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dneska je Den seniorů. Já doufám, že vás dostatečně dost zavolá, abych vám popřál. Den seniorů, ano. Kde byste si představovali život, byste si mohli vybrat v seniorském věku? A co jste si kdysi představovali, že budete v důchodu dělat a co doopravdy děláte? Máte vůbec čas na to užívat si důchod? Já kdybych si mohl vybrat, tak v seniorském věku, kdybych mohl bydlet, tak asi na nějakém řeckém ostrově, v klidu, v pohodě nebo uprostřed vinic třeba v Toskánsku. Tak to je ten sen a jinak osobně budu moc rád, když v seniorském věku budu víc času na chalupě než ve městě, to si říkám, že moc nežená se úplně přesídlím na chalupu a budu tam v pohodě. Ovšem otázkou je, od kolika člověk je seniorem, od kolika se cítí být seniorem. Na to jsme se tedy pro jistotu nejdřív zeptali těch nejmladších.
1: Kdo je senior?
2: Tak já nevím.
3: Úředník?
4: Zástupce?
5: Zástupce v domově důchodců.
1: A kdo je důchodce?
6: To jsou starý paní.
7: Pracovití páni.
8: To jsou nemocní páni.
9: To jsou dědečkové.
1: Co je domov důchodců?
10: To je takovej dům, kam chodí lidi, když jsou nemocní.
1: Jenom nemocní?
10: A taky, když si třeba bolej nohy.
1: Co dělají lidé v důchodu?
11: Že nechodí do práce.
12: Nosí jim tam jídlo.
13: Můžou vyzvedávat po obědě své vnučky.
1: Odkud berou peníze vlastně, když nechodí do práce?
14: Z banky.
1: V kolika letech se Vítku chodí do důchodu tak?
7: Tak asi ve 12.
15: Ve 20.
16: Ve 40.
1: Až budete v důchodu, co budete dělat?
17: Budu ležet a dívat se na telku.
18: Celý den ležet v posteli a hrát si v posteli.
19: Třeba pomáhat jiným lidem.
1: Kdy z vás holky budou babičky?
20: Za 100 let.
0: Tak co vy, jak to vidíte? Zavolejte, budu moc rád, když tady dneska nebudu slavit sám, když zavoláte na 475 212 212, Den seniorů. Slavíme, kde jste si představovali, že budete v seniorském věku a co jste si představovali, že budete dělat v seniorském věku a nakonec co děláte? Tak budu rád, když zavoláte, když vám i osobně popřeji. Naše telefonní číslo je 475 212 212, náš mail je damereč@rozhlas.cz.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Slavíme Den seniorů, já se vás tam, kdybyste chtěli bydlet, kdybyste měli tu možnost v seniorském věku a co jste si představovali, že budete v důchodu dělat a co doopravdy děláte. Já myslím, že mám ještě docela daleko do seniorského věku, do té doby můžu popřemýšlet, ale myslím si, že i nadále si budu přivydělávat. Máme s kolegou takové divadlo pro děti, už jsme se dohodli, že budeme hrát i nadále, budeme takový pohádkový dědečci. Pojďme na první telefonát, paní Marcela z Neštěmic je na telefonu, hezký den.
2: Hezký den, pane Zdenku, zdravím vás a všechny posluchače.
1: Dobrý den, tak od kolika je člověk seniorem?
2: Asi od kdy, jak se cítí.
1: Ano.
2: Já jsem taky dříve narozená, tak se taky počítám do toho seniorského věku, ale nepřipadám si. Prostě někdy teda jo, někdy jo, ale někdy se cítím tak možná na těch 50, ale...
1: Dobře. A kdybyste jako měla tu možnost, jo? Kde byste chtěla žít?
2: Pane Zdenku, chtěla bych se vrátit do mýho rodného města, kde jsem se narodila, a to je město Jičín ve východních Čechách v Českém ráji.
1: Tak to je krásná představa, to není daleko, ten Jičín, čekal jsem nějakou exotiku, ale ještě se vás zeptám, když jste byla mladší, ano, co jste si představovala, že budete dělat v důchodu a co nakonec v tom důchodu děláte, jak ten důchod trávíte?
2: Co jsem si představovala?
1: Ano.
2: No, asi, když jsem byla mladá, tak asi jsem na důchod nepřemýšlela. Vychovala jsem 4 děti, tak jsem se o ně starala a nepřemýšlela jsem, až že zestárnu nebo že budu stará, ale přišlo to. A ptal jste se ještě, co dělám v dnešní době ve starobním důchodu.
1: No jasně, čím se bavíte?
2: Pane Zdenku, sbírám pivní etikety a sbírám je 48 let už a jezdím po pivovarech, jezdím na burzy, na setkání, co máme, a to mě snad drží jediný při životě.
1: Tak to je krásný plán. Tak já vám popřeji, ať ještě seberete nějaké vzácné etikety. Díky za telefonát a hezký den seniorů vám popřeji. Mějte se hezky.
2: Mockrát děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Napsala nám Lída, kdybych neměla závazky, mohla se odstěhovat, nikdo by mě nepostrádal, tak bych koupila nějaký malý apartmán u moře na jihu Chorvatska. Zavolejte i vy 475 212 212, kde byste v seniorském věku chtěli bydlet. Samozřejmě, co jste si představovali, že budete dělat v důchodu a co nakonec děláte, jak ho strávíte, tak volejte nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska máme Den seniorů, tak otázkou je, kdy se člověk stává tím seniorem. Před 50 lety byl seniorem člověk třeba v 55. Dnes bych to viděl až třeba až tak v 80, ale nechám to i na vás. Na telefonu je Ota z Ústí nad Labem. Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Dobrý den. Od kolika let se vy cítíte být seniorem? Jestli jste seniorem tedy?
1: Takhle, senior, no tak jestli se to dá tak říct, no 77, no tak to já nevím, jestli jsem senior nebo už ne.
0: To jste ještě mladík.
1: Nebo ještě ne.
0: To jste ještě mladík. Ne. A řekněte tak. Mi, měl jste nějaký sen, kde byste bydlel v seniorském věku, jak byste si představoval?
1: Tak tohle to jsem jako neměl, to je jako takový realista, že bohužel za naší generace nějak ta jazyková dovednost není a člověk je dobrý, když se může s doktorem domluvit třeba.
0: Jo, jo, doktor je důležitý, ano, aby byl na blízku.
1: Jo, takže to je jako jedna věc a potom musíte jako si zařídit jako takhle něco dělat. To ano. Už je jedno, to už je jedno, jestli bude nějakého koníčka nebo tohleto. Já třeba jsem takový lodní modelář, tak teď se tomu můžu plně věnovat. Když jsem jako pracoval, tak jsem to udělal tak jenom ve chvilkách volného času, no teď si tomu můžu užívat. A bez ohledu na to, jestli je můžu kdykoliv, jakkoliv, protože mám volno.
0: A co teď máte rozestaveno? Jakou loď?
1: No tak já jako stavím i parník s parním pohonem. S parním pohonem třetí místo na mistrovství republiky.
0: Tak to gratuluju.
1: Takže jako tohleto, takže já jsem spokojený.
0: No tak já mám...
1: Nesmí člověk jako přestat něco dělat, cokoliv, to už je jako jedno, já jako mám kamaráda, ten má se zahrádku, tak já mu říkám, no tak já zahrádku nemusím, ale dělá i pěkně, takže jako má náplň.
0: Ano.
1: Protože lidi, kteří nemají náplň.
0: Úplně vám rozumím, tak já vám popřeji, abyste slepil.
1: Třeba ještě, jo, takže mi nevodí jako cestovat a takhle. Jako.
0: Dobře, tak abyste ještě dal dohromady co nejvíc lodí v seniorském věku. Díky moc za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou. Tak tolik další telefonát. Mám modeláře, měli jsme i sběratelku pivních etiket. Jak je to u vás? Volejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, dneska den seniorů. Já tady vítám puberťačku mezi seniory, Slávku Brádlovou, hezký den.
1: Hezký den tobě i posluchačům.
0: Tak Slávko, od kolika let je člověk seniorem?
1: Je to individuální.
0: Jo?
1: No, říká se, že věk je jenom číslo. Někdy po ránu si člověk to číslo zatracení uvědomuje. No, ale přes den se to nějak rozhýbe, rozchodí. A byla bych ráda puberťačkou, ale bohužel už několikrát za sebou.
0: A měla jsi nějaký sen, že jsi představovali třeba v seniorském věku, budeš bydlet někde?
1: Žádná exotika, ne, nic takového ne. Mě neláká. Lákají mě návštěvy v rodném kraji, Poděbradsko, ale jinak jsem spokojená s Ústím nad Labem, které jsem si zamilovala za ty desítky let, co tady žiju. A pořád mám pocit, že je to takový odtloukánek, takové odstrkované dítě, že ho vnímá většina naší populace velmi negativně a to Ústí si to nezaslouží. Určitě. Někteří lidé tady ano, ale Ústí jako město ne.
0: Určitě a jenom se zeptám, měla jsi třeba i představu, co budeš dělat v důchodu a co nakonec v tom důchodu děláš? Jako, že jsi řekla, budu číst knížky, ty vlastně chodíš do práce? No.
1: Já přesně chodím do práce a myslím si, že bych se shodla s těmi předřečníky, je důležité mít něco na práci, mít nějakou zálibu. A já celý život mám takovou základní trojnožku, na které se docela dobře sedí. Rodina, práce a nějaká záliba, nějaký koníček.
0: A to je co?
1: Pro mě je to třeba pletení, divadlo, čtení.
0: Takže plest z divadla je ideální v kombinaci.
1: Naprosto, ale levým okem ještě zírat do hodnotné knihy nebo detektivky.
0: A ještě taková jedna otázka. Vadí nebo vadí tvým vrstevníkům, když se říká důchodce, teď je v módě senior, když je důchodce jako je takový nějaký hanlivý slovo?
1: Já to tak osobně nevnímám, je to prostě český ekvivalent a ten důchod pobíráme, takže proč ne. Shodou okolností včera jsem byla na takovém, řeknu, abiturientském srazu, protože se nám na návštěvu dostavil spolužák, který se odstěhoval do Německa. No a myslím si, že to byl docela hezký a veselý s ním a o důchodech tam mnoho slov nepadlo, myslím, že dokonce žádné. Trošku jsme probrali nemoce a hlavně jsme probírali vnoučata, takže ten život my vnímáme, že jde dál a nemusíme u toho vždycky být.
0: Takže jak se říká hezky po německy, to byl Das Senior.
1: Natürlich.
0: Natürlich. Tak já ti děkuji a popřeji ti, aby se ti hezky pracovalo v důchodu. Měj se, Slávka Brádlová, a vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Nebudeme nic zastírat, ale tohle nám zpívala také seniorka Helena Vondráčková na Českém rozhlasu Sever. Den seniorů je dneska. Já mám v plánu hodně cestovat. Pořád vidím ty autobusy plné německých důchodců, co jezdí po Evropě, tak snad no, to bude dost peněz. Rozhodně bych nechtěl být jako pořád nějak naštvaný nebo zapšklý, tak snad najdu taky tolik optimismu. Pojďme na další telefonát. Honza z Roudnice nad Labem je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den všem vám i posluchačům.
0: Dobrý den, tak já slyším optimismus v hlase, takže vy jste veselý senior?
1: Já jsem asi veselý senior. Akorát mám problém někdy, když se zvedám jako z toho gauče, tak první tři kroky jsou špatný.
0: Jo.
1: Ale jako já říkám, že stáří si udělá každý, jak si ho udělá. Moje motto takový nebo heslo je prostě dokud pracuju, žiju.
0: Takže vy ještě pracujete?
1: Takže já ještě pracuju, dělám školníka tady v Roudnici.
0: No
1: a roznáším letáky, mám včely, desetary v Roudnici, desetary v Prackovicích,
0: ano.
1: V Lovosicích zahradu, Sumáru. Já mám furt co dělat. Spíš někdy nestíhám, říkám, že bych měl něco položit, ale co? Nechci nikoho zradit, nikoho nechci zklamat.
0: Ano.
1: Takže každému všechno slíbím.
0: Jo.
1: No a prostě pak to musím dodržet, že jo, když to slíbím.
0: Ano, já nevím, jestli máte vnuky, máte čas na vnuky?
1: No, moc ne, oni jsou totiž daleko, takže jako
0: takhle.
1: To mám takový, ale ty, co jsou blízko, tak jo, tak tady se občas sejdeme, no.
0: Jasně. A představoval jste nějaký sen, že se třeba někam odstěhujete, že budete bydlet na jiném místě v seniorském věku?
1: Ne, vůbec ne.
0: Ne,
1: vůbec ne, prostě já dělám a jako nevím, myslím si, že prostě i v těch letech, který jsem, tak jako když někomu řeknu, kolik mě, tak se všichni diví, jako že ještě makám. Ale snažím se.
0: No jasně, no to je jasný.
1: Přibral jsem si letáky, roznáším, prostě jako já furt něco dělám. Nemám čas si sednout.
0: Tak já vám popřeji hodně síly a energie do dalších let a všechno nejlepší ke dni seniorů.
1: Ale ano. Hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví
1: je důležitý.
0: Ano, ano.
1: Udržovat zdraví a to je v pořádku potom.
0: Dobře, tak si to užívejte, mějte se hezky.
1: Tak jo,
0: nashledanou,
1: hezký den,
0: nashledanou, napsala nám paní Helena. Četla jsem, že je člověk starý od 76 let, takže už jsem rok stará, jinak bych chtěla bydlet v Paříži, kdybych na to měla tady v Litvínově, občas zajdu do cukrárny, ráda bych chodila do divadla, muzikály jsem, ale nikdo do Litvínova nejezdí. Příští rok v červnu bude v Praze Rod Stewart, dcera už koupila vstupenky, tak se těším, jinak létám jednou za měsíc do Říma za dcerou, kde bydlí a pracuje. Tak díky moc a taky všechno nejlepší ke dní seniorů, koukám se na čas, ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212 dáme řeč a znovu nám bude zpívat a snad to není žádná pomluva další seniorka Marie Rotrová.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Slavíme Den seniorů. Všechno nejlepší vám všem, kteří jste se dneska nedovolali. Já vám přeji, abyste si dokázali plnit sny. Když se dívám na své rodiče, tak ti pořád nemají čas, pořád někde jsou. A já mám jeden takový zásadní plán do seniorského věku. Chtěl bych přečíst všechny ty knížky, které se mi doma hromadí, na které teď nemám čas. Snad se to povede. Pojďme na poslední telefonát Zdeňka z Jizerských hor. Hezký den.
1: Vám taky hezký den.
0: Dobrý den. A já právě mám sen, že bych chtěl bydlet v Jizerkách v seniorském věku. Tam je tak krásný.
1: No, tak mě se to splnilo.
0: Vám se to splnilo. Ano, a byl to jediný sen, jako že byste chtěla bydlet v Jizerkách v seniorském věku?
1: Takhle. Já tady pomalu takzvaně jsem tady vyrůstala. Pak mě život zavál do Prahy.
0: Ano.
1: No, ale...
0: A teď jste v Jizerkách.
1: Pak zase jsem... Na zimu mám byt v Brandýse.
0: Ano.
1: A přes léto prostě jsem tady na chalupě.
0: Jo.
1: A v zimě lyže, v létě kolo. Jinak ráda cestuju. Dá se říct, Evropu mám od západu k východu projeto i jako jich, Řecko a to tam se mi líbilo moc.
0: Ano.
1: Ale miluju severský státy, tam je takový čisto.
0: Jo.
1: No. A jinak no, okolo chalupy je práce furt.
0: Ano.
1: To si opravdu nesednu.
0: Takže no, cestování, chalupa, práce kolem chalupy, říkala jste nějaký ten sport, tedy lyže a kolo a co čas na vnuky, nebo pokud?
1: No, já mám vnuky velký, já už jsem prababička.
0: Jo, takhle.
1: Já už mám dva pravnoučky, ale ty jsou až v jižních Čechách, takže občas je taky vidím, no, ano. Vnuci, znáte to, kluci, 18, 23, no tak to je.
0: Jasně. No a jako nějaký jako opravdu koníček máte třeba?
1: Koníček.
0: Na co jste neměla čas?
1: Korálky. Háčkuju náhrdelníčky a náramky takhle po večerech.
0: Ano.
1: A teď jsem se dala na malování kamínků.
0: Takže no, to je taková ta trošičku tradice, ta sklářská Jizerek, že ano?
1: Ano. Tady jsme jako děti vždycky vybírali šmelc, jak se říkalo.
0: Jo. No tak...
1: A pak hlavně teda večer neusnu bez knížky.
0: Jo, no tak ideální čas a já vám popřeju taky hodně zdraví, aby vám to vydrželo a díky,
1: vám
0: že jste
1: taky.
0: Zavolala. Mějte se hezký den seniorů.
1: Hezký den taky.
0: Naschledanou. A ještě napsala Petra, jako správný důchodce nemám na nic čas, prožívám nejlepší období svého života a jediný zápor je to, že jsme tento čas nemohli trávit třeba, když nám bylo 40, ale věk je pouze pár čísel v občance a tak si užívám důchodu, jak jen to jde. Já vám moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi doteďka měla zavřené oči a snila o seniorském věku. Lenka Šobová, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak je otevři, v kolika letech je člověk seniorem?
1: To bych taky ráda věděla. Že? No. Nevím, jestli na to existuje nějaký jako jednotný mustr. 65 bývala taková hranice, ne?
0: Ty se cítíš mladě?
1: No ježiš, jo? Na to koukni, ne?
0: No já koukám právě, zírám. A kde by si chtěla jako bydlet, jako třeba kdyby jsi byla v důchodu? Máš nějaký sen třeba? Baráček v Toskánsku?
1: No nebylo by to špatné někde jako v teplých krajinách, kde klouby bolí o něco méně než v těch studených a šumění moře po ránu místo budíku by taky asi bylo fajn. No.
0: Jo, a máš nějaký třeba plán, kdy si říkáš, tohle vůbec nestíhám, až budu v důchodu, tak tohle budu dělat?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Nic takového?
1: Ne. Já si myslím, že není dobré odkládat věci, které chceme dělat, protože jeden nikdy neví, veď.
0: To je jasný.
1: Tak... No, takže bej tebou začnu číst.
0: Jo, to já čtu, jinak ale se tím může... nestíhám.
1: No, tak musíš zrychlit.
0: Dobře, zrychlím. Tak a co nám řekneš po 10. hodině?
1: Jak bezbolestně a na delší dobu vyčistit zrcadlo. Zrcadlo je úžasná věc, zvlášť my ženy se bez něj neobejdeme, ale když ho člověk používá v koupelně a tak dřív nebo později se na něm objeví nepěkné skvrnky a flíčky od kde čeho a vyleštit ho tak, aby zase bylo opravdu krásné, není úplně nejjednodušší.
0: To je pravda, dneska jsem se do zrcadla díval a říkal jsem si, když se dívám na sebe,
1: tak se musím pochválit. Zdeňka prostě žádný flíček na zrcadle nerozhodí. Ano.
0: A zítra, přátelé, školní jídelny probereme. Jak vzpomínáte na školní jídelny, děti by měly začít jíst zdravě ve školních jídelnách, jaká by byla vaše třeba konkrétní představa. Už zítra v pořadu dáme řeč. Český rozhlas Sever

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: O víkendu bude v Česku teplo a slunečno. V Děčíně začne jezdit 21 nových elektroautobusů za 250 milionů korun. Pošta v Dubé bude od zítřka opět otevřená, převzal ji nový provozovatel. Dnes bude převažovat polojasno s teplotou na severu do 25 stupňů. Krásné dopoledne, jsou tu zprávy. Ty pro vás dnes připravuje Jana Moravcová. V Česku bude teplo a slunečno i o víkendu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes může teploměr ukázat až 25 stupňů. Zítra se ale hlavně v Čechách zatáhne. Na západě a severozápadě Čech může slabě pršet. O víkendu se pak vrátí slunečné babí léto. V sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů, v neděli až 23 stupňů Celsia. Dopravní podnik v Děčíně začne ode dneška zařazovat do provozu nové elektroautobusy. Těch nakoupil 21 za 253 milionů korun. 214 milionů dostal na jejich pořízení z evropských fondů.
4: Podle ředitele dopravního podniku Bohumila Bárty elektroautobusy ulicemi Děčína už zhruba měsíc jezdily ve zkušebním provozu. Bylo nutné je nakalibrovat, aby zvládli členitý terén města. Městská autobusová doprava je tak až na několik dieselových autobusů téměř celá elektrická. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Lidé v Dubé na Českolipsku můžou od zítřka opět využívat poštu. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla pošta zavřená od 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech.
5: Pobočka v novém režimu Pošta Partner zůstává na stejné adrese a nepřijde o žádnou z běžných služeb. Otevřená bude každý všední den dopoledne, v pondělí a ve středu až do 18. hodiny. Více informací a přesnou otevírací dobu najdou zákazníci na stránkách města. Z Dubé Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Agentura Czech Tourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal.
3: Počasí.
2: Meteorologové pro dnešní den na severu hlásí převážně polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Večer začne od západu přibývat další oblačnosti. Nejvyšší denní teploty dnes 22 až 25 stupňů, maxima na horách mezi 16 až 19 stupni. Povane slabý, postupně mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Staňkovicích na Lounsku v Postoloprdské ulici pozor na chodce na vozovce, projedete s opatrností. Komplikace po nehodě dvou osobníků čekejte v Krupce na Teplicku, ulici Dlouhá, a čerstvá nehoda je taky v Novém Boru na Českolipsku, v ulici B. Egermana. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Další krásný podzimní den je v plném proudu a vy ho trávíte s Českým rozhlasem Sever. Tak pěkné dopoledne s naším dopoledním expresem, který právě začíná a přiváží slavného Severočecha pozvánku na pochod podzimním Krušnohořím nebo na literárně výtvarnou výstavu v Děčíně, ale taky návod, jak vyleštit zrcadlo. Písničky, které nestárnou, zaspívají Václav Neckář a taky Karel Gott a Darina Rolincová. Na úvod je tu ale Iveta Bartošová.
1: Dopolední expres
0: s Lenkou Šobovou.

0: Malé Asie, kde studoval antické památky a především řecké nápisy. Pečlivě je rekonstruoval, určoval jejich význam, dobu vzniku a zasazoval je do historického kontextu. Díky tomu bylo možné poznávat, jak fungovala řecká města, jejich správa, právo, náboženství nebo veřejný život. Konkrétně například shromáždil a analyzoval doklady týkající se athénských divadelních představení. Patřil k prvním badatelům zkoumajícím nápisy na jednom z nejzáhadnějších předmětů všech dob, mechanismus Antikytéry. Odhadl jeho přibližné stáří a v nápisech rozpoznal astronomické odkazy. Dnes už víme, že je to přibližně 2000 let staré zařízení na počítání pohybu nebeských těles. K zásadním odborným pracím své doby patří Wilhelmovy dokumenty o dramatických představeních v Athénách a příspěvky ke studiu řeckých nápisů. Je ale autorem dalších stovek různých odborných studií. Na přelomu 19. a 20. století působil jako sekretář athénské pobočky Rakouského archeologického institutu. V letech 1905 až 1933 vyučoval starořeckou filologii a epigrafiku na Vídeňské univerzitě. Adolf Wilhelm zemřel v roce 1950 ve Vídni.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český

0: Kráčková a Josef Wagner v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.
1: Křížem krajem.
0: Teď je tu pozvánka na sobotní už 50. ročník pochodu, který se jmenuje Podzimním Krušnohořím. Na tuhle akci vás za klub českých turistů Litvínov zve na sobotu 3. října naše kolegyně Eva Bucharová.
2: Na trasách pochodu Podzimním Krušnohořím si můžete vychutnat lesy zabarvené v tónech babího léta. Ale pojďme nejdříve k organizačním pokynům. Pořadatelé vás budou čekat v sobotu v Litvínově u pomníku důlní katastrofy mezi 7:00 a 10:30 dopolední. Můžete si vybrat z několika tras v délce od 8 do 36 kilometrů. Povedou třeba přes Písečnou, Klíny, Mníšek nebo Mosteckou přehradu. Cyklotrasy jsou plánované v délce 60 nebo 100 kilometrů. Cíl bude do 17 hodin u pokladen zimního stadionu v Litvínově, kde vás čeká odměna, diplom, suvenýr a malé občerstvení. A jaké jsou zajímavosti na trasách? Tak třeba vodní nádrž Janov. Vodní dílo Janov se začalo stavět na jaře 1911. Zdrojem byly a dosud jsou potoky Klínský a Loupnice. Na soutoku se postavily kaskády a přítoková strouha pro zachycení hrubých nečistot. Po úpravě odtékala pitná voda 13 kilometrů potrubím do mostu do nádrže u Hněvína. Dalším zajímavým místem na trase jsou třeba barokní boží muka. Byla vystavěna v Janově v roce 1865 na památku císařovy návštěvy. Přeju vám spoustu zajímavých zastavení na trase sobotního 50. ročníku pochodu Podzimním Krušnohořím.
1: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Organizace Slunečnice ve výstavním prostoru v centru Pivovar v Děčíně připravila literárně výtvarnou výstavu i s doprovodným programem. Detaily teď pro nás má severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak co to znamená literárně výtvarná výstava?
2: Tak předně Slunečnice je organizace, která pečuje o lidi s mentálním a zdravotním handicapem. A cílem té výstavy je ukázat její klienty přesně takové, jací jsou, a zároveň přiblížit veřejnosti, co všechno ve svých životech běžně zažívají. A to prostřednictvím jak textů, autentických literárních příběhů těch lidí, tak jejich kreativních výtvarných prací, proto literárně výtvarná výstava. A v těch příbězích často figurují i dobrovolníci. Slunečnice je totiž zároveň dobrovolnickým centrem a výstava tak ukáže i důležitou roli dobrovolníků, kteří klientům pomáhají.
1: Já jsem v úvodu zmiňovala i doprovodný program. Co konkrétního se pod tímhle označením skrývá?
2: Výstava bude v obchodním centru ode dneška do konce října. Přímo v tom výstavním prostoru jsou pak na celý měsíc v daných termínech. Vždycky v úterý mezi 3. a 5. hodinou připravené debaty s dobrovolníky, kteří tam můžou ty příběhy doplňovat ještě i vyprávěním. Na ty besedy by měli dorazit také žáci některých děčínských škol. A kromě obrazů a těch psaných a vyprávěných příběhů se bude například promítat video o organizaci a bude možnost zakoupit si výrobky klientů nebo si s nimi nějaké rovnou i vytvořit.
1: To tvoření se bude odehrávat přímo na místě výstavy?
2: Ano, přímo v tom výstavním prostoru jsou přichystané i workshopy. 3 pondělky a 1 středu si budou moct lidi vyrobit například svíčky nebo různové dárkové předměty. A ta kreativní činnost bude společná. Tvořit tam budou zároveň právě i klienti organizace Slunečnice. Peníze z prodeje těch výrobků znovu pomůžou klientům, půjdou na sbírkový účet Slunečnice.
1: Říká Robin Rerich. My děkujeme za informace a přejeme hezký den.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 10:36, přeji pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Sever a nabízím porci babských rad. Dnes potěší všechny hospodyňky, které se trápí s leštěním zrcadel.
1: Babské rady.
2: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloupky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever.

0: 11:15 v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever jsme si poslechli Hanu Zagorovou a teď je čas pustit ke slovu Slávku Brádlovou, protože Slávka má i na dnešek připravené tipy na zajímavé akce. Přeju pěkné první říjnové dopoledne, Slávi.
1: No, hezký den tobě i posluchačům a k tomu prvnímu říjnovému dni letošnímu patří zahájení akce Dny architektury. A těch akcí se děje velká spousta po celém kraji, to si každý pak může dohledat v tom svém místě, ale já bych se tady zmínila o Libře nebo o Librovi pro Český Žatec, protože je to taková venkovní výstava a ta výstava připomíná osobnost významného českého architekta z první poloviny 20. století, Františka Alberta Libru.
0: Aha.
1: Takže tak. No a ta výstava potrvá do 7. října, což je ostatně konec těch dnů architektury a výstava je v oploceném areálu dnešní obchodní akademie po celý den přístupná, takže žatečtí určitě vědí, kde to najít. Pak bych pozvala na oslavy 35 let Ústecké univerzity. Slaví se od 15 hodin na náměstíčku před rektorátem. Kampus univerzity zase ústečtí vědí. A dá se říci, že to je taková přehlídka 35 let úspěchů, nápadů, vzdělávání, výzkumu a tak dále. Živá hudba, setkávání, příjemná atmosféra, slibují pořadatelé. Pak bych pozvala ještě jednou do Ústí nad Labem a to do kulturního centra Bedna. V 18 hodin tam začíná stand-up trio show a to trio tvoří Elišer, Lukáš Kaňka a Ondřej Cabal. Kdo má rád tento způsob, tak myslím, že si to užije. No a ti, kteří mají rádi něco, řeknu, lehtivějšího, tak pro ty je tady pozvánka do kulturního domu v Podbořanech, 19. hodina, úsměvy Zdeňka Trošky. Ty úsměvy a vyprávěnky budou doprovázené písničkami Simony Klímové, je to zábavná talk show, píší pořadatelé, součástí je autogramiáda. No a výslovně doporučuji návštěvu lidem až od 15 let.
0: Aha, tak odtud tedy ta lechtivost.
1: Tak. No a ve stejném duchu bude poslední pozvánka. To je pozvánka do Vrchlického divadla v Lounech od 19 hodin, komedie Na ostro. A je to příběh o tom, jak manželé, kteří mají finanční problémy a jejich kamarád kameraman taky, se rozhodnou, že ty problémy budou řešit natáčením filmu pro dospělé.
0: To jsme se ale spustili v těch dnešních typech. No toto.

Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Za 8 minut bude 11 a právě v 11 Jana Moravcová přinese další zprávy Českého rozhlasu Sever. Tentokrát v nich zazní třeba informace o velmi kuriózní nepovedené popravě, ke které vlastně se nedá říct, že došlo v Americe. Zůstaňte i dál s námi a poslechněte si podrobnosti.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny na litr. Tepličani můžou hlasovat pro projekty v prvním participativním rozpočtu města. Informační centrum v Ústí nad Labem mění ode dneška otevírací dobu. Bude polojasno s teplotou dnes do 25 stupňů. Krásné dopoledne vám přeje Jana Moravcová. Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát na nejvýš 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop na 46 korunách a 14 haléřích. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Všechny regulace platí ode dneška, nejmíň do konce října. Začíná hlasování v prvním participativním rozpočtu Moje Teplice. Informace jsou na webu města, kde je taky možné do konce října elektronicky hlasovat. Maximální náklady na jeden projekt stanovilo město na 750 tisíc korun.
4: Hlasovat můžou občané Teplic, každý má 3 hlasy a vybírají z 19 projektů, které navrhli obyvatelé. Jsou to třeba obecní pastviny na městských trávnicích, půjčovna dobových kostýmů na procházky lázeňskými parky, vodní hřiště, veřejná pí a nebo přeměna nevyužité GT-ho výšiny poblíž Metelkova náměstí v lesní hřiště. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Ústecké informační centrum ode dneška přechází na provoz mimo hlavní turistickou sezónu. Podle webu města bude ve všední dny otevřené od 9 do 17 hodin a v sobotu pak od 9 do 12. V neděli zůstane zavřené. Tento režim bude platit do konce května příštího roku. Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee, zůstala naživu po 2 dávkách smrtící injekce. Z vězení ji převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena trest smrti dostala za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil.
5: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Soud totiž podle nich nepřihlédl k tomu, že Pajková byla obětí zanedbávání, sexuálního násilí a znásilnění ve věku 11 a 17 let. Guvernér Bill Lee žádost právníků zamítl. Žena se svým přítelem v roce 1995 ze žárlivosti brutálně zavraždila spolužačku Colleen Slemrovou. Případ obnovil debatu o trestu smrti pro teenagery ve Spojených státech. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Pajková měla být první popravenou ženou v Tennessee za posledních 200 let.
3: Počasí.
2: Dnešek bude podle předpovědi meteorologů převážně polojasný. Nejvyšší denní teploty naměříme do 25 a na horách pak do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Částka rasy v zahrádkách na Českolipsku je opět průjezdná a v Bělehradské ulici v Ústí nad Labem čekejte zdržení kvůli porouchanému odstavenému vozu. Projedete s opatrností. Taky dál šťastnou cestu a pěkný čtvrtek s námi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje dopolední Express a my se v něm už za chvíli vypravíme na místo, které celkem nedávno navštívil i prezident Petr Pavel. Podíváme se na nádraží v Kovářské, kde se snaží turistický ruch oživit dnes už bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. O opravě nádraží, ale nejen o té, si s ním bude povídat kolega Robin Rerich.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu je Štěpán Macháček, reportér radiožurnálu z Blízkého východu, ale taky majitel nádraží v Kovářské. Jak jste se k tomu nádraží dostal?
2: No, bylo mi líto toho místa, protože tudy jsme často procházeli a to nádraží, i když bylo opuštěné, nebo možná právě proto, mělo obrovského ducha. Ten prostor celý, nejen ta nádražní budova, ale vůbec to, že je to v lese, vedou tudy koleje, po kterých jezdí občas nějaké vlaky a celé je to komplex z 19. století a najednou mi došlo, že je v takovém stavu, že pravděpodobně brzy nebude, že byly tady demolice dalších nádraží na trati a bylo jasné, že to potká tenhle osud i tohle nádraží. Takže trošku jsme se hesli a řekli jsme si s tehdy přítelkyní, dnes manželkou, že zkusíme oslovit majitel zprávu železnic, jestli by nešlo s tím ještě něco udělat a ta jediná cesta byla tedy požádat o odkup, což jsme vůbec nedoufali a řekli jsme si, no tak to zkusíme a ono to vyšlo.
1: Co všechno vlastně k nádražní budově teď patří vám?
2: No tohle je teda výpravní budova, přesně řečeno, čili ta hlavní budova, které všichni říkají nádraží. A pak jsou tady další členové spolku, který se vytvořil kolem nádraží a tím patří další budovy, to znamená drážní vodárna, přes koleje tady, dále pak vechtrovna, čili strážní domek na konci nádraží a některé pozemky kolem, ale ty koleje a vlastně gro toho provozu tady stále patří drahám, tedy správě železnic, takže tady je nadále drážní provoz a my v podstatě musíme tak jako spolupracovat trošku s tímhle správcem železniční cesty.
1: Správce železniční cesty má koleje, provozuje po nich drážní dopravu a vy se v té těsné blízkosti, v tom těsném sousedství, blízkém sousedství snažíte podnikat vlastně asi v turismu.
2: No, v turismu to je spíše taková, řekl bych, podpůrná záležitost, protože my se snažíme skutečně vrátit tomu místu život, zachránit ho a to by se nám nedařilo, pokud bychom neměli nějaké příjmy, které tohle všechno podpoří. A nakonec tedy, a to nebyl původní plán, ale nakonec z toho vykrystalizovalo to, že tady teď poskytujeme ubytování ve vagonech, které jsme také jakožto vraky pořídili až v průběhu. A ukázalo se to jako hezký model, protože lidé, kteří sem jezdí a ubytují se tu, tak vlastně vědí, že přispívají na záchranu toho nádraží, že ten výnos z toho ubytování půjde do další rekonstrukce. Takže se to hezky zacyklilo a pro nás je to teď už hlavní zdroj, tedy financí na to, aby jsme mohli v té rekonstrukci pokračovat.
1: Rekonstrukce výpravní budovy, té hlavní nádražní budovy, stojí peníze, asi máte pravděpodobně nějaký projekt, co s nádražní budovou bude?
2: Projekt máme, pochopitelně jako stavební projekt, ale máme i ideu, co tady budeme chtít dělat. Nádražní budova bude částečně pro veřejnost otevřená, to znamená, bude tady expozice věnovaná nádraží Kovářská a trati, bude tady expozice věnovaná lidem, kteří na nádraží působili, kdysi dávno a lidé z Kovářské si je ještě pamatují, čili osobnosti našeho nádraží. Budou tady krátkodobé výstavy, možná nějaké koncerty, možná nějaké občerstvení, čili to bude vlastně, a také doufáme, že čekárna pro lidi za nepřízně počasí, která je tady velice častá na Kovářské. Čili to je ta část, která bude pro veřejnost. Další část bude soukromá, pro bydlení naše a další část by měla generovat zase nějaký příjem pro tu budovu, pro její provoz, který bude určitě nákladný, to znamená zase se tu bude moct ubytovat v nějakých menších apartmánech, nebude jich moc, ale nějaké ubytování tady chystáme.
1: Říká host dopoledního expresu Štěpán Macháček.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pokračujeme v povídání se Štěpánem Macháčkem o nádraží v Kovářské. Na nádraží, nebo u nádraží v Kovářské, na kolejích ubytováváte lidi. Ten název glamping, co to vlastně znamená?
2: Glamping, to je z anglického glamorous camping, takže něco jako luxusní kempování, ale to je rozsáhlý pojem pro spoustu typů ubytování, ale to, co to v sobě zahrnuje, je, že je to jednoduché ubytování, ale zároveň s luxusem a čistotou, kterou si člověk představí spíše v dražších hotelech a podobně. Já nevím, jestli my jsme typickým příkladem glampingu. Jsou to vagony, které jsou moc pěkně udělané vevnitř. Pomáhal nám to dělat architekt, nebo dělal architekt Štěpán Řehoř, navrhoval interiéry i technické detaily těch vagonů. Vagon má v sobě úplně všechno, co ubytování normální tedy obsahuje. To znamená, jsou tam koupelničky s teplou vodou, záchodem, je tam plně vybavená kuchyň, je tam spaní, je to odizolované, takže se tam dobře zatopí i v těch nejchladnějších zimních měsících. Čili v tomto smyslu si myslím, že vlastně ten vagon, který na první pohled vypadá jako, že by člověk očekával nějakou ubytovnu, ale uvnitř je to opravdu příjemné ubytování, tak možná právě proto tu kategorii nebo tu skupinu glampingu splňuje.
1: Mluvili jsme o tom, že vlastníte výpravní budovu, část pozemků, ale Správa železnic tady provozuje dráhu a jezdí tu vlaky kolem. Jak je to s těmi vagóny, kde vlastně máte ubytování, kde stojí?
2: Stojí na jedné ze tří kolejí, které jsou ještě ve stanici Kovářská. Kolej, která není používaná a není vlastně ani sjízdná, protože je ve špatném technickém stavu, tak jsme se dohodli se Správou železnic na pronájmu části té koleje, na které vagony stojí. Takže tohle je vlastně ten koncept, i proto jsem říkal, že spolupracujeme se Správou železnic, takže i v tomto. Jsou tu další dvě koleje, po kterých vlaky jezdí, občas se tu křižují takzvaně, což nemá nic společného s křesťanstvím, ale to je výraz, když se vlaky vyhýbají, takže dvě koleje jsou provozní a ta třetí, která je už hodně zarostlá, také smrky, tak je ta, na které stojí naše hitláky.
1: Kolik hitláků tady máte a vlastně jak to ubytování nabízíte?
2: Jsou čtyři ty vagony a ani nechceme, aby jich bylo víc, protože jednou z obrovských devíz toho místa je ten klid, který tu je, takže nechceme zahušťovat ubytování dalšími lidmi. Jezdí sem lidé právě pro to ticho a pro ten klid, který celé to nádraží obklopuje. A

0: V podstatě nabízíme ubytování pouze přes naše webové stránky a tam máme ubytovací systém takový a všechno si spravujeme sami, čili zatím nevyužíváme žádných externích prodejců a lidé chodí nebo hledají to ubytování právě na našich stránkách.
1: Je o takovéto ubytování typu glamping, jak jsme ho popsali, zájem?
0: Obecně si myslím, že zájem je, i když teď už je možná trošku inflace těch glampingových ubytování, tak možná, že trošičku klesá, že to lidé už vyzkoušeli, ale pokud jde o naše vagóny, tak s uspokojením vidíme, že ten zájem neutuchá, že tedy lidé zájem mají, je to asi hodně specifické místo, které si mnozí z nich oblíbili a vrací se. A také si myslím, a nebo spíš to mám potvrzené od těch lidí, kteří sem jezdí, že vlastně vědí, že přispívají tím na rekonstrukci a záchranu toho nádraží a že je to vlastně součást jejich takového příspěvku, který rádi dají na podle nich dobrou věc.
1: Vypráví Štěpán Macháček o glampingu na nádraží v Kovářské.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším hostem zůstává Štěpán Macháček, reportér Českého rozhlasu z Blízkého východu a majitel nádraží v Kovářské. Jak se tyto dvě činnosti, to znamená činnost reportéra z Blízkého východu, z dálných krajin pro nás a obhospodařování nádraží v Krušných horách, dá skloubit dohromady?
2: No špatně, protože po celou dobu, když jsem na Blízkém východě a v Káhiře, kde tedy s rodinou žiji, tak toužím potom být tady a potřebuju být tady. Na druhou stranu nás to táhne i tam zase zpátky, takže je to trošku taková schizofrenie, bych řekl, rodina. Ale pokud je o ty praktické věci, tak naštěstí díky moderním technologiím tak se daří tak nějak všechno řídit a plánovat i z té Káhiry, kde jsme po většinu roku, ne celý rok, teď se nám daří být třeba v létě hlavně tady na Kovářské, ale většinu roku v Káhiře jsme, takže vše je potřeba hold řídit tam odtaď, včetně prací, které ale přes různé videokonference se zedníky, tak v zásadě se i to dá, ale samozřejmě bylo by to mnohem lepší, kdyby jsme byli přímo tady na místě. Život zatím hold nám ty cesty rozdělil, takže pořád jsme jednou nohou v Egyptě a jednou nohou tady na Kovářské.
1: Je to i rozdíl toho podnebí. Sídlit teda v Káhiře, to počasí Káhirské a Kovářské je diametrální rozdíl.
2: To je, i když jsme přijeli tentokrát na konci června sem, tak ten rozdíl byl opačný. Tady bylo větší horko než v Káhiře, tady na Kovářské a vůbec v České republice, ale obecně to tak je, teď zrovna jsou chladné dny. No, je to součást toho, proč nás to láká, že kolikrát si říkáme, že je čas z Káhiry už se vrátit na Kovářskou a užít si chladnějších a deštivých dnů trošku třeba, že nás to vyloženě osvěžuje tady. A pak zase, když přichází podzim, tak si říkáme, no tak už, aby jsme byli zpátky v té naší teplé, vyhřáté Káhirce, jak říkáme našemu oblíbenému a místu, kde žijeme. Zároveň, ano, je to obrovský kontrast. Já myslím, že větší kontrast snad ani nemůže být jak v tom podnebí, tak vlastně v tom místě, protože Káhira je obrovské, rušné město, 20-milionové, plné zvukového a znečištění a znečištění také vzduchu. A tady naopak, na Kovářské je totální klid, nikde nikdo a je tu krásná, čistá příroda.
1: Je to tak, že to putování profesní, ta profese reportéra z Blízkého východu je u konce. Budete pravděpodobně teda mít víc času a půjdou práce v Kovářské rychleji?
2: To bych rád. Na druhou stranu sice jsem opustil post blízkovýchodního zpravodaje. Zároveň v Káhiře zůstávám jako spolupracovník Českého rozhlasu i nadále a máme děti a ty mají v Káhiře školu, takže zatím toho času vlastně, který bychom navíc mohli věnovat Kovářské, nebude tolik, ale budu se snažit hledat cesty, jak to trošičku upravit, aby jsme byli víc v Kovářské než dosud.
1: Říká Štěpán Macháček, host dopoledního expresu.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu je Štěpán Macháček, reportér Českého rozhlasu Radiožurnálu z Blízkého východu, z Káhiry, a také majitel nádraží v Kovářské. Na rekonstrukci té výpravní budovy získáváte peníze ubytováváním hostů. Jak je na tom turistický ruch v těch Krušných horách z vašeho pohledu?
2: No, z našeho konkrétního pohledu z Kovářské jsou Krušné hory za Klínovcem a před Klínovcem. To, co je za Klínovcem, tak tam je poměrně rušný turistický ruch, to znamená Boží dar a Bertami a tak dále, ale tady v té oblasti Kovářská, Vejprty, Měděnec je to výrazně jiné. Tady je to ještě hodně spí. Všimli jste si v posledních letech, že hodně udělala stezka Českem, která prochází kolem nádraží, takže potkáváme lidi s batohama, to je krásná věc, ale obecně třeba infrastruktura tady v té části Krušných hor, turistická, je na tom mizerně, což mnozí vyhledávají, že je to vlastně ještě pořád dost opuštěná část hor. Na druhou stranu těch možností třeba kam se jít najíst, kde se ubytovat, je tady strašně málo, takže tohle to je skutečně ještě spící část těch krušnohorských sudet, které se ještě příliš, bych řekl, neprobudily k nějakému novému modernímu životu.
1: To, o čem jste mluvil, je v podstatě ta ústecká část Krušných hor. Nicméně Krušné hory jsou podobně jako celý Ústecký kraj brány jako ty sudety, z kterých po válce byly nuceně vystěhováni němečtí obyvatele, a tady v srdci těch Krušných hor je to asi nejvíc znát, že z těch relativně osídlených vesnic před válkou jsou osady několika málo domků. Je to znát, jak je hodně vysídlená ta oblast?
2: Je to znát, některá města, Přísečnice, což bylo velké město, relativně nedaleko, tak ta úplně zmizela, i když to bylo spíš důsledkem výstavby přehrady, ale samozřejmě předtím přišlo obyvatelstvo také, takže do dneška to znát je. Mladí lidé tady z Kovářské, co vím, tak moc nezůstávají, spíše se stěhují do Podkrušnohoří, takže vlastně těch stálých obyvatel spíše ubývá. Co jsem si všiml, tak jsou tu ne davy, ale jsou tu lidé, kteří přicházejí naopak a vyhledávají tu oblast právě proto, jaká je, to znamená trošku jako jsme my, tak několik podobných projektů lidí, kteří tady nebydleli dřív, nežili dřív, žili ve městech buď v Podkrušnohoří, anebo i v Praze a v vzdálenějších městech, tak sem přicházejí a snaží se tu právě něco podnikat, něco dělat.
1: Hledají ten potenciál?
2: Hledají potenciál a vidí ho tady ten potenciál, ale jak říkám, není to žádná davová záležitost, jsou to jednotlivé projekty, o kterých moc dobře víme, které tady vznikají a které rádi sledujeme a rádi se s nimi družíme.
1: Říká Štěpán Macháček, aktér Mozaiky regionu, vědců Ústecké univerzity a dnešní host dopoledního expresu. Děkujeme.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Dělám to ráda. Ráda si povídám s našimi hosty. Dnes za mě to povídání obstaral Robin Rerich a ani po 13. se ke slovu nedostanu, protože tam je prostor vyhrazený pro Alex Minářovou. Tak koho si Alex pozvala dneska a s kým si bude povídat?
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem, hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Tohle byla Petra Janů krátce před čtvrtečním polednem. Je 11 hodin a téměř 50 minut a nás čeká dnešní vaření se Slávkou Brádlovou. Dnes to tedy nebude vaření, ale pečení a Slávka zase překvapí, tedy alespoň mě překvapila, protože pro nás dnes má recept na rychlý závin, ale na ten závin použije těsto na pizzu.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Na dnešek vám slibuju rychlý závin a k té rychlosti nám pomůže polotovar, hotové těsto na pizzu. Takže připravíme jedno pizza těsto, k tomu tak 4 nebo 5 jablek, podle toho, jak jsou velká. Potřebovat budeme i sáček z kořicového cukru, hrst rozinek a vajíčko na potření. Jablka oloupeme a nakrájíme na tenké plátky nebo drobné kostičky. Těsto na pečícím papíru rozbalíme, rovnoměrně na něj rozprostřeme jablka, poprášíme s kořicovým cukrem, posypeme rozinkami a po delší straně zavineme. Kdybychom zavinovali tou kratší stranou, vzniklo by více otáček a těsto by se hůř propékalo. Hotový závin potřeme rozkvedlaným vajíčkem, špejlí nebo párátkem propícháme, aby mohla unikat pára při pečení a dáme do středně předehřáté trouby a upečeme pěkně do zlatova. To zbylé vajíčko využijeme třeba do polévky. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes začíná další ročník festivalu Den architektury. Program organizátoři připravili i v Ústeckém kraji. V Ralsku na Českolipsku se dnes otevírá nový obchod s nepřetržitým provozem. Sokolové žádají po policii zabavené miliony korun, které podle vnitřního auditu ukradla bývalá zaměstnankyně. Do večera většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. V Česku a na Slovensku dnes začíná festival Den architektury. Tématem letošního ročníku je bydlení. Až do středy 7. října mohou lidé v Žatci navštívit výstavu věnovanou architektovi Františkovi Albertu Librovi, který je autorem budovy dnešní obchodní akademie. V neděli pak v Petrovicích na Ústecku bude mluvit architektka Martina Kárová o proměnách bydlení v německém pohraničí. Připravené jsou i komentované prohlídky litvínovského Koldomu. Podrobný program zájemci najdou na webových stránkách denarchitektury.cz. Lidé v Ralsku na Českolipsku můžou od dneška využívat nový obchod s nepřetržitým provozem. V městské části Kuřívody, kde žije skoro 600 obyvatel, ho provozuje družstevní síť Coop. Obchod patří městu, které do jeho vybavení investovalo okolo 8 milionů korun.
2: Přes den je v obchodě obsluha a mimo otevírací dobu je prodej bezobslužný. Dovnitř se zákazníci dostanou pomocí bankovní identity a zaplatit můžou pouze bezkontaktně u samoobslužných pokladen. Prodejnu můžou kromě obyvatel Kuřívod využívat také řidiči kamionů, kteří nedaleko parkují. Z Ralska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům přes 40 milionů. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost. Informovala o tom první místostarostka Kamila Šolcová.
3: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
0: Policejní mluvčí Jan Daněk Radiožurnálu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom podle mluvčího policisté pošlou na účet stanovený soudem. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Legner. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Legner ve funkci střídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Legner působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Šéf ministerstva Lubomír Metnar z hnutí ANO Legera vybral ze tří kandidátů.
1: Počasí.
0: Do večera většinou polojasno, převážně s vyšší průsvitnou oblačností. Teploty od 22 do 25 stupňů Celsia. Na horách čekejte dnes teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Frýlantu očekávejte zdržení při průjezdu na průtahu městem ulicemi Komenského, u nádraží Fignerova a u nemocnice. Silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali čtvrteční polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala paní Helena z Bechyně. Paní Heleno, hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Paní Renáto, já bych chtěla nechat zahrát všem lidem, kteří měli a stále mají rádi Hanku Zagorovou.
1: Ano.
2: A která by v tomto roce oslavila 80. narozeniny. Její písničku Maluj zase obrázky. Protože její písničky byly vždy procítěné a měly smysluplný text. A hlavně bych chtěla především nechat zahrát svému tatínkovi, panu Karlu Ungrovi z Mostu, který právě dnes má 86. narozeniny. A zároveň své mamince, paní Věře Ungrové, která už 83. narozeniny oslavila 9. září.
1: Mm-hmm.
2: Oba vás právě poslouchají v tuto dobu mezi 12. a 13. hodinou. A tak bych jim chtěla ještě popřát. Přejeme vám hodně zdraví, moji milí. To je třeba trochu štěstí, optimismus a abyste byli stále tak vitální jako doposud. Takže dcera Helena s manželem Ladislavem, vnuk Láďa a vnučka Romča s manželem Vojtou. Moc krát vám děkuju i vám redakci přeji hodně zdraví. Nashledanou.
1: Paní Helenko, díky za telefon. Posíláme tedy Hanku Zagorovou a Maluj zase obrázky a vše nejlepší přejeme i vašemu tatínkovi.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Zagorová a maluji zase obrázky. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. A tu další už vybírá paní Blanka z Prahy. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady je Blanka z Prahy a chtěla bych zahrát tuto písničku všem rumburákům, kteří si ještě vzpomenou, jak jsme chodili na čaje do Elysia. Děkuji moc krát. Nashledanou.
0: Gustav Brom a jeho krokodýlí slzy. Mějte se hezky a naslyšenou.

0: Gustav Brom a jeho krokodýlí slzy. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další na naší lince vybírá pan Zdeněk z Meziboří. Pane Zdenku, hezké odpoledne.
1: Zdravím Rádio Sever a všechny posluchače. Vybrali jsme spolu nějakou písničku, ano. To jsem nechal na vás, tak nějak. A bude to k dnešnímu dni seniorů, aby jsme zaspomínali na nějaký to mládí. No. Chtěl jsem chlupatej kaktus, ten tam nemají, tak hold tej paní hlasatelka vybrala svoji písničku, která nám bude taky se líbit.
0: Určitě. Vy jste chtěl nějaký opravdový hit z konce 50. let, tak vybrala jsem Josefa Zímu a Blues pro tebe. Doufám, že jsem se trefila. Díky za zavolání a naslyšenou.
1: Děkuju, naschle.

0: Josef Zíma a jeho blues pro tebe. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání. To další už na naší lince vybírá paní Jaruška. Hezké odpoledne. Halo, halo, slyšíme se?
1: Dobrý den, tady Jaruška z Pole. Prosím vás, já bych chtěla nechat dodatečně zahrát písničku mýmu synovi Václavu Škrochovi k svátku. A chtěla jsem zahrát ještě do nebíčka panu Václavu Dvořákovi z Hrušován, že na něj stále vzpomínáme, a všem Václavům, co měli svátek dodatečně.
0: Tak, bude to skupina Kabát.
1: A jinak vás mám moc ráda, i vaše rádio, a všem, co nedává nikdo zahrát.
0: Dobře, taky. Skupina Kabát a Burláci na volze. Tak paní Jaruško, díky za zavolání, přeji hezký den a zase někdy naslyšenou.
1: Vám taky, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kabát a jejich Burláci na voloze.
1: Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Poprvé z vašich e-mailů na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Zdravím vás a písničku posílám Božence, kamarádkám z jógy, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova a taky všem posluchačům. A bude to od Mustangu Montgomery. Děkuje paní Marie z Děčína.

Mustangové a jeho Montgomery. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tady je další z e-mailu. Miláček národa, Mr. Karel Gott, vzpomínáme na 7. výročí jeho úmrtí. Jeho písničky však žijí dál. Zahrajte prosím paní Haně do Teplic a všem posluchačům rádia Českého rozhlasu Sever písničku Srdce nehasnou, která byla jeho poslední a je velice krásná. Děkuji paní Ina z Děčína.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

Karel Gott a taky jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou. 12 hodin a 38 minut, k tomu my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. K nám do Českého rozhlasu se dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si písničku od Lucky Bíle a Jiřího Korna, Bylo by hřích. A tato písnička je všem posluchačům pro hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Petr Spálený a také písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď na vaše SMSky v písničkách na přání a prosím Věru Špinarovou a jednoho dne se vrátíš pro všechny od paní Hanky.

Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. My stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek na Českém rozhlase Sever. Ivetu Bartošovou 2 roky prázdnin všem seniorům k dnešnímu mezinárodnímu dni. Tu písničku si přeje paní Naďa.

0: Iveta Bartošová a 2 roky prázdnina, taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. s kolegou Miroslavem Tartárkem. František Janačík připravuje nové zprávy a Renáta Filipy přeje hezký poslech. A dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Správa Národního parku České Švýcarsko dnes převzala dary za více než 3 miliony korun k posílení požární ochrany. Liberecký kraj získá od státu budovu skloexportu v Liberci. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za skoro 25 miliard korun. Do večera většinou polojasnost, převážně vyšší průsvitnou oblačností, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Správa Národního parku České Švýcarsko dnes převzala dálkově ovládaný pásový hasičský robot Hector a čtyřkolku s přívěsem v hodnotě necelých 3 milionů korun. Součástí daru jsou také dva šeky v celkové hodnotě zhruba 1 milion korun na nákup dronů, které rozšíří dohled nad územím v době zvýšeného požárního rizika. Jak dnes informoval ředitel správy parku Petr Kříž, nová technika doplní opatření, budovaná po rozsáhlém požáru v roce 2022. V parku je postaveno několik mobilních zdrojů požární vody a cesty jsou upravené pro pohyb požární techniky. Podle tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí robota, čtyřkolku i peníze darovaly soukromé firmy. Liberecký kraj už brzy do svého vlastnictví získá budovu skloexportu v Liberci. Stát ho na něj převede za to, že kraj ze svého rozpočtu platil výstavbu výjezdového centra pro hasiče, záchrannou službu a policii v Turnově. Celkem má kraj získat náhradou nemovitý majetek v hodnotě 95 milionů korun, řekl to náměstek hejtmana Jiří Ulver ze starostů pro Liberecký kraj.
6: A to vyrovnaná je budova skloexportu, pozemky pod parkovištěm na Výbřeží a budova bývalého finančního úřadu v Jilemnici. Město by tento objekt si od Libereckého kraje nárokoval a ta částka, která bude za ten finanční úřad vyčíslena, tak bude navýšení kapitálu v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici.
4: Součástí dohody je také převod budovy bývalé hygienické stanice v České Lípě. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní a nebo průzkumné vozy. O plánu nakoupit až 185 vozidel informovala loni v červnu tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ta záměr zařadila mezi strategické projekty České armády. Chtěla vybavit ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a vojenskou policii. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje, ale před Putinem se nehodlá skrývat.
0: Počasí.
4: Do večera většinou polojasno s teplotami i do 25 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na dálnici D8 počítejte na Lovosicku mezi 40. až 48. kilometrem v obou směrech s omezením v pruzích. Pokračují opravy systému nouzového volání. Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, Alex.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba, takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holand na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak jste, to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Jako po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě dát si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl
1: jste? Nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takovej můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou. Jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe, no je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekl, jsme už vysílání, takže nic, jo, nic
1: takže
0: se přihávat
1: nebude. Zpátky. No, nějakého jako, takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co z toho
0: bude. Nicméně vy se... jakoby ne, chystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té 50, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec, jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla

0: jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky, a těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju, teď zase vlastně zkoušíme další věc, kde taky hraju, a ale už se tak, protože jde o 4. věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to 3. oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a tohle je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce, opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
1: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo, teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já.
1: Nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé. Jako.
0: Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo, jako že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný, nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi. Což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní. A vůbec mi to nepřišlo divný, a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný, a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě uslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry, a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v Týku Řimy.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pradel na Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuji.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady si říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: A založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaký natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A, takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý prostě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to, jako na mě vůbec, samozřejmě. Takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo, a měl jako, premiéru. Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominovým Řápkem, Luckou Štěpankou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Národní park České Švýcarsko dostal novou protipožární techniku za více než 3 miliony korun. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem začne příští týden provoz očkovacího centra. Autonehoda poslance Turka mohla být podle policie na nejvýš přestupek. Zítra čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Techniku za více než 3 miliony korun dostala dnes od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Pokračuje ředitel parku Petr Kříž.
2: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě ideálním stavu bychom jich měli pět, aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
0: Ústecká Masarykova nemocnice začne příští středu s provozem očkovacího centra. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové budou lidé starší 12 let dostávat vakcíny proti COVID-19 a chřipce. Zájemci mohou chodit bez předchozího objednání a registrace.
3: Očkování vakcínou proti COVID-19 je podle Kučerové bezplatné. Proti chřipce je vhodné jak pro samoplátce, tak pro lidi, kterým to hradí zdravotní pojišťovna. Očkovací centrum nově sídlí ve druhém patře pavilonu T a otevřené bude do odvolání každou středu od 7 ráno do 6 odpoledne. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka z motoristů sobě s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování dnes oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů. Informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Maďarské ministerstvo zahraničí reagovalo oznámením, že nemá zájem o další zvyšování diplomatického napětí.
1: Počasí.
0: Počátku noci oblačno až polojasno, během noci ale bude oblačnost přibývat. Teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, ojediněle i k 7 stupňům Celsia. Zítra bude převažovat velká oblačnost, zejména v Krušných horách ojediněle čekejte i slabé přehánky. Teploty zítra od 18 do 21 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut omezuje provoz na výjezdu z Liberce Kateřinek na Rudolfov. V Novém Boru dejte pozor v křižovatce ulic Bedřicha Egrmana a nádražní. Pod Závorami srazila se tam 2 osobní auta. A na silnici z Provodína na Brnou na Českolipsku policie řeší také nehodu dvou osobních aut. Je to u křižovatky na Zahrádky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemný první říjnový den i s Českým rozhlasem Sever. Senioři dnes slaví svůj mezinárodní den a Igor svátek. Tak přejeme všechno nejlepší a právě teď se rozjíždí dnešní pohodové odpoledne. Nejpálivější papričky nám představí za moment Martin Písařík. 14-tisícová bílina chce zastavit odliv obyvatel. Od roku 2020 jich ubyly téměř 3 000. Mladým lidem proto přispěje na úroky při pořízení bydlení ve městě. Více si řekneme asi tak za 15 minut. A kolem půl vás pozveme na koncert. V kampusu si Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně připomíná 35 let od vzniku a čekají nás opět písničky, které nestárnou. Tentokrát od Jiřího Korna nebo Václava Neckáře. Teď už ale budou další minuty patřit skupině Buty.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Ještě tě mám plnou náruč a Jiří Korna, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin a 12 minut, teď už je připravený Martin Písařík a naše rubrika Co v učebnicích nebylo. Máte rádi pálivé a myslíte si, že byste zvládli nejpálivější papričky na světě, které to jsou?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková, její vodopád, přesně 14 hodin 22 minut pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Bílina na Teplicku přispěje lidem do 40 let na hypotéku. Město tak chce podpořit mladé zájemce o bydlení a ovlivnit trh s byty, aby sloužili rodinám a ne obchodníkům s chudobou. Žádosti mohli zájemci podávat do včerejška, uspělo 35 lidí. Další podrobnosti teď probereme s naší reportérkou Janou Vitáskovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Město pro letošní rok vyčlenilo v rozpočtu 700 tisíc korun a vyčerpalo 692 tisíc. Dotační program platí od května a za těch 5 měsíců podalo žádost 36 lidí, řekla mi dnes vedoucí finančního odboru Michaela Vršková. 35 z nich uspělo, jeden žadatel nesplnil podmínky dotačního programu.
0: Jani, jaké jsou podmínky pro podání žádosti?
1: Tak je to trvalé bydliště v Bílině, potom věk od 18 do 40 let, taky čistý trestní rejstřík nebo bezdlužnost vůči městu. Dotace je pro lidi, kteří si v Bílině pro své bydlení kupují byt nebo rodinný dům anebo chtějí postavit nový dům a berou si na to úvěr nebo hypotéku. Můžou dostat 50% zaplacených úroků z úvěru, maximálně tedy 25 tisíc korun ročně, a to po dobu 5 let od pořízení bydlení. Úředníci městského úřadu prověří, jestli žadatel splnil podmínky, a pak přidělení dotace schvaluje rada.
0: Bude dotační program pokračovat?
1: Finanční odbor právě připravuje rozpočet pro příští rok, ale schvalovat ho budou až noví zastupitelé po říjnových komunálních volbách. Takže podle Michaely Vrškové zatím není jasné, kolik peněz do programu dají, případně jestli budou v podpoře bydlení v této podobě pokračovat.
0: Jak na rozhodnutí rady o zavedení dotačního programu podporu bydlení reagovala opozice?
1: V podstatě bez výhrad. Třeba lídr KSČM Oldřich Bubeníček, který byl starostou Bíliny a taky hejtmanem Ústeckého kraje, uvedl, že snaha udržet mladé lidi ve městě je dlouhodobým cílem. 700 tisíc korun vyčleněných na dotace je podle něj pro město s výdajovou částí rozpočtu téměř 800 milionů korun zanedbatelná částka. V Bílině aktuálně žije zhruba 14 400 obyvatel a jejich počet klesá. Třeba v roce 2020 jich bylo podle údajů statistiků přes 17 tisíc.
0: Prozradila naše reportérka Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Radek Tomášek, žádná jiná, 14 hodin 31 minut s vámi je stále Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: 35 let je Ústí nad Labem univerzitním městem. Na konci září vznikla a od 1. října roku 1991 sídlí v krajském městě Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Oslavy výročí přímo v univerzitním kampusu sleduje náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Ta samotná oslava, tedy koncert k výročí, by měl začít zhruba ve 3 hodiny. Tady v kampusu je teď rušno, ještě se dokončuje příprava pódia, stánků s občerstvením. Kolem už posedávají studenti, kteří se začínají po skupinkách scházet, i když někteří čekají na přednášky. Vystoupit tu má například skupina Yes Brothers, zpěvák Sebastian nebo zpěvačka Lenny. Připravená je taky stezka za pokladem, která má 10 různých zastavení po celém kampusu. Po splnění všech 10 úkolů spojených s udržitelností si účastníci na konci vyberou odměnu ze schránky s pokladem. K oslavám patří i panelová výstava, která se sem do kampusu přesunula z Lidického náměstí.
0: Výročí si tedy univerzita připomněla už před dnešní akcí?
2: Různé akce, které univerzita navázala na to výročí, byly v průběhu celého roku. Třeba ta panelová výstava byla na Lidickém náměstí a připomíná vlastně i zásadní událost, to znamená stěhování univerzity sem do kampusu. Na tom náměstí byla od 7. září. Už v dubnu to bylo třeba diskuzní fórum s Českou národní bankou na půdě univerzity. A výročí se věnoval i zářijový 78. ročník sjezdu chemiků nebo jarní sázení stromů za každého absolventa univerzity.
0: Robine, slaví třeba i jednotlivé fakulty?
2: Ano. Přímo 35. výročí si připomínají jednotlivé, teda 35. ty zakládající fakulty, a to byly Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně-ekonomická a Fakulta životního prostředí. Tehdy zakládali univerzitu ještě s Ústavem slovansko-germánských studií. Ten se později stal součástí Filozofické fakulty, která letos taky slaví své výročí, ale 20 let, stejně jako Fakulta strojního inženýrství. Dnes má univerzita 8 fakult, zaměstnává kolem 900 lidí a studuje tu přibližně 8,5 tisíce studentů.
0: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Písničky, které nestárnou, vám přinášíme ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď to byl třeba Václav Neckář, 14 hodin skoro 40 minut k tomu. Je čas na dalšího slavného Severčecha. Milan Knotek nám prozradí, kdo byl Adolf Wilhelm.
1: Slavní Severočeši.
2: V Děčíně se v roce 1864 narodil významný filolog a epigraf Adolf Wilhelm. Vystudoval klasickou filologii v rakouském Grácu. Po získání státního cestovního stipendia podnikal výzkumné cesty do Řecka a Malé Asie, kde studoval antické památky a především řecké nápisy. Pečlivě je rekonstruoval, určoval jejich význam, dobu vzniku a zasazoval je do historického kontextu. Díky tomu bylo možné poznávat, jak fungovala řecká města, jejich správa, právo, náboženství nebo veřejný život. Konkrétně například shromáždil a analyzoval doklady týkající se athénských divadelních představení. Patřil k prvním badatelům zkoumajícím nápisy na jednom z nejzáhadnějších předmětů všech dob, mechanismus Antikytéry. Odhadl jeho přibližné stáří a v nápisech rozpoznal astronomické odkazy. Dnes už víme, že je to přibližně 2000 let staré zařízení na počítání pohybu nebeských těles. K zásadním odborným pracím své doby patří Wilhelmovi dokumenty o dramatických představeních v Athénách a příspěvky ke studiu řeckých nápisů. Je ale autorem dalších stovek různých odborných studií. Na přelomu 19. a 20. století působil jako sekretář athénské pobočky Rakouského archeologického institutu. V letech 1905 až 1933 vyučoval starořeckou filologii a epigrafiku na Vídeňské univerzitě. Adolf Wilhelm zemřel v roce 1950 ve Vídni.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Čínské jejich stížnost za necelých 11 minut, tady máme 15. hodinu, posloucháte Český rozhlas Sever a čtvrteční pohodové odpoledne. Rozhlas nemůže existovat bez hudby. Tak to bylo jasné už v roce 1923, kdy začal vysílat Radiožurnál. O pouhé 3 roky později vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dnes je tomu přesně 100 let.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
2: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
2: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru Radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
3: Mnohdy byli i lidi, že, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší, takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
2: Orchestr měl pouhých 20 členů. Rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
4: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně. Bylo nás málo.
2: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Litoměřický okresní soud dnes plně rehabilitoval bývalého biskupa a kardinála Štěpána Trochtu. V Duchcově začíná fungovat služba Senior Taxi. Ve Frýdlantském výběžku začínají první práce na zajištění pitné vody kvůli polskému dolu Turův. Zítra čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabší přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Litoměřický okresní soud dnes rehabilitoval biskupa a kardinála Štěpána Trochtu. Na počátku 50. let minulého století ho STB nezákonně zadržovala v jeho rezidenci v Litoměřicích. Soud dnes rozhodoval o období od července roku 1950 do ledna 1953. Pokračuje soudkyně Markéta Biterová.
4: Ten způsob, ať už to bylo nazýváno ochranou, ať už to bylo nazýváno zostřenou izolací, že to všechno splňuje tento předpoklad právě té nezákonnosti zbavení osobní svobody.
2: Jak také uslyšíte v pokračujícím odpoledním vysílání, podle státního zástupce Jana Jakovce státní bezpečnost dohlížela na Štěpána Trochtu i v době, kdy spal. Město Duchcov zavádí senior taxi pro jízdy například k lékaři nebo na nákupy. Od dneška se lidé starší 75 let nebo zdravotně postižení mohou na radnici vyřídit průkazku. Senior taxi by pak měl podle starosty Zbyňka Šimbery ze SocDem vyrazit do ulic zhruba za týden. Město za tuto přepravní službu ze svého rozpočtu vyčlenilo 250 tisíc korun.
5: Zájemci si musí jízdu rezervovat aspoň den předem a bude je stát 30 korun. Trasa nesmí přesáhnout 10 km. Handicapované pasažéry navíc smí bezplatně doprovázet jeden další člověk. Podle vedení města potrvá zkušební provoz do konce prosince. Pokud se osvědčí, město zváží nákup dalších aut. Z Duchcova Jakub Kalaf, Český rozhlas.
2: 400 milionů korun z fondu Turův získá Frýdlantská vodárenská společnost na zajištění pitné vody v příhraniční oblasti s Polskem. Jde o oblasti ve Frýdlantském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemních vod kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole u českých a německých hranic. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Frýdlantu. Informoval o tom ředitel Frýdlantské vodárenské Petr Olišar s tím, že začínají i další tři projekty. Litr nafty bude zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 58 haléřů. Ve 14 hodin o tom informovalo ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude zítra 45 korun a 92 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s ním také zastropovala marže pumpařů a dočasně sníží žela spotřební daň u nafty.
3: Počasí.
2: Počátku noci oblačno až polojasno, později ale bude přes noc oblačnost přibývat. Teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, ale ojediněle i k 7 stupňům Celsia. Zítra bude převažovat větší oblačnost, zejména v Krušných horách čekejte i ojediněle slabší přehánky. Zítřejší teploty vystoupí na nejvýš na 18 nebo 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice na Sulejovice u Lovosic je u dálnice D8 kvůli vážné nehodě motorkáře aktuálně uzavřená. V ulici Mostecká v Chomutově pozor, srazila se tam dvě osobní auta a nehoda na okraji Štětí na silnici od Račice srazilo osobní auto s cyklistou. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V
6: pohodovém odpoledni, které teď pokračuje na Českém rozhlase Sever, se nám vrátí řidičská abeceda. My si tentokrát řekneme, kdy k nehodě volat policii. A také se dozvíte, že čtyřkolka nebo robotické vozítko jsou další přírůstky do protipožární techniky v Národním parku České Švýcarsko. A zmíníme i dnešní 95. narozeniny Jiřího Suchého a nebudou chybět opět písničky, které nestárnou. Zaspívají nám Iveta Bartošová s Petrem Sepeším, jejich slavné Knoflíky, Lásky, budou tady Brontosauři. Teď už je ale připravený na začátku další hodiny Ondřej Hejma, Žlutý pes a Modrá je dobrá.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Tolik tedy Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Knoflíky lásky na Českém rozhlase Sever. Teď už je 11 minut po 15. hodině a před námi je opět řidičská abeceda. Pojďme si prověřit pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno. Celý týden vám každý den nabízíme situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si řekneme něco o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: První říjnové pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. Správa Národního parku České Švýcarsko dnes dostala protipožární techniku za víc než 3 miliony korun. Má pomoci strážcům parku a hasičům při odhalení a hašení požáru v chráněné oblasti. Mají teď k dispozici novou čtyřkolku a robotické vozítko, které se ovládá na dálku. Podrobnosti má pro nás teď naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, ano, je to tak. Nové vybavení předal řediteli parku Petru Křížovi ministr životního prostředí Igor Červený ze strany motoristé sobě. Speciální čtyřkolku, za kterou se dá třeba zapřáhnout vozík a nebo se dá umístit vybavení na hašení požáru a nebo převážet osoby, a robotické pásové vozítko věnovali správě parku soukromé firmy v rámci širší podpory národních parků, na které ministerstvo životního prostředí pracuje. Ustanovilo proto speciální pracovní skupinu, která bude soukromý sektor s žádostmi o peněžní anebo materiální podporu pro české národní parky oslovovat. Její další agendu přiblížil ministr Červený.
2: Ta komise vzniká na základě skutečnosti, kterou jsem pochopil zde v Národním parce České Švýcarsko. To znamená, kde jsem skutečně viděl, kolik toho mrtvého suchého dřeva tady je, a to je skutečně palivo pro ty požáry. Ta komise není od toho, aby vymyslela, jak veškeré to dřevo odvést, tak jak občas tvrdí ekologické spolky, to je nesmysl. Tam to množství musí zůstat, ale v nějakém přiměřeném míře.
1: V čele té pracovní skupiny stanul bývalý generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Z jejich závěrů má vzniknout akční plán, se kterým pak ministr seznámí vládu České republiky, aby bylo možné závěrům popřípadě přizpůsobit také legislativu.
0: Dostal Národní park České Švýcarsko jen techniku nebo ještě i něco jiného?
1: Dostal ještě peníze, přes 1 000 000 korun. Použije je na rozšíření stávajícího dronového vybavení. Teď má v terénu 2 stacionární drony v dokovacích stanicích, které ovládají strážci parku na dálku, a když je sucho nebo hrozí nebezpečí požáru, pravidelně s nimi ráno a večer létají. Drony jsou samozřejmě vybavené termovizemi, aby bylo možné detekovat sebemenší změny v teplotě krajiny, třeba začínající oheň nebo kouř. Já ještě dodám, že dálkově ovládané vozítko, to nové, se jmenuje Hector, pohybuje se na pásech a má takovou sílu, že je schopné za sebou utáhnout i zabržděné auto anebo 25-tunovou hasičskou cisternu. Bylo vyzkoušeno. Je vybavené kamerou, proudnicí na hašení vody a jeho operační dosah je zhruba 300 metrů.
0: Prozradila kolegyně reportérka Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Sny, tedy Dreams a skupina Cranberries v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 15 hodin 28 minut k tomu. No a my se právě teď si připomeneme jedny velmi kulaté narozeniny. Ve skupině Akord klub hrával na basu v Redutě na Národní třídě, si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. Tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá. Českému rozhlasu ale poskytl exkluzivní rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semafor a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první to je taková polopremiéra. Vlastně jmenuje se to Brudička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádný urban, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze urbanovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: 15 hodin 38 minut to byly Brontosauři, za malý moment zpěvačka Cyndi Lauper. Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a vrátíme se opět do dopoledního vysílání. Na dnešek připadá Den seniorů a v pořadu Dáme řeč jste si s kolegou Zdeňkem Lukeslem povídali o tom, kdy podle vás začíná seniorský věk, nebo o tom, co byste v důchodu rádi dělali a co děláte. Do studia se dovolal také posluchač Honza z Roudnice nad Labem.
1: Hezký den všem vám i posluchačům.
2: Dobrý den, tak já slyším optimismus v hlase, takže vy jste veselý senior?
1: Já jsem asi veselý senior. Akorát mám problém někdy, když se zvedám z toho gauče, tak první tři kroky jsou špatný.
2: Jo.
1: Já říkám, že stáří si udělá každý, jak si ho udělá. Moje motto takový nebo heslo je, dokud pracuju, žiju. Takže já ještě pracuju, dělám školníka tady v Roudnici, roznáším letáky, mám včely,
2: ano.
1: V Lovosicích zahradu o sumáru. Já mám furt co dělat. Spíš někdy nestíhám. Říkám, že bych měl něco položit. Ale co? Nechci nikoho zradit, nikoho nechci zklamat. Takže každému všechno slíbím. Myslím si, že prostě i v těch letech, který jsem, tak jako když někomu řeknu, kolik mě, tak se všichni diví, jako že ještě makám. Ale furt něco dělám. Já nemám čas si sednout.
2: Tak já vám popřeji hodně síly a energie do dalších let a všechno nejlepší ke dni seniorů.
1: Ale ano. Hlavně zdraví.
2: Hlavně zdraví
1: je důležitý.
2: Ano, ano.
1: Udržovat zdraví a to je v pořádku potom.
0: Zítra budeme probírat školní jídelny. Ve školním stravování se chystají velké změny. Budou děti jíst zdravěji? Co je podle vás potřeba změnit? Co vám ve školní jídelně chutnalo, co naopak? Chodíte si třeba pro obědy do školy i teď? Už můžete psát na naši e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz anebo zavolejte zítra, podeváte na naši známou linku 475 212 212.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dát nemohu.
1: Necelých 10 minut zbývá do 16. hodiny. To byl Vladimír Mišík, brzy tady bude Hana Zagorová, ale teď se vracíme k nám na sever Čech. Bývalý biskup a kardinál Štěpán Trochta byl v 50. letech neprávem zadržován státní bezpečností ve své rezidenci v Litoměřicích. O rehabilitaci duchovního dnes rozhodl okresní soud v Litoměřicích. Jednání sledovala reportérka Lucie Hejzlová, kterou teď zdravím, hezké odpoledne.
2: Pěkný den.
1: Kardinál Štěpán Trochta už historicky jednou rehabilitovaný byl. O čem tedy dnes soud rozhodoval?
2: Je to tak, Štěpán Trochta byl zatčený a odsouzený 16. ledna 1953, a to na 25 let. Po amnestii v 60. letech se dostal z vězení a pracoval jako dělník a údržbář. Za to byl rehabilitovaný už v roce 1968. Okresní soud v Litoměřicích dnes ale rozhodoval o období, které samotnému zatčení předcházelo. Státní bezpečnost totiž Trochtu v červenci 1950 uvěznila v jeho biskupské rezidenci, kde hlídala v podstatě každý jeho krok, a to už přibližuje státní zástupce Jan Jakovec.
3: Muselo to být strašně stresující a vyčerpávající, že víte, že vás pořád někde někdo poslouchá, kontroluje a děláte, co děláte, takže samozřejmě ten případ, jak jsem hovořil o tom, o té kontrole dokonce i během spánku, tak nevím, co už může být absurdnější.
2: Státní zástupce současně vyzdvihl důležitost rehabilitace Štěpána Trochty s tím, že připomínat si zlo, které mezi lidmi existuje, je nutné. Když propukne, tak už bývá pozdě.
1: Kdo vlastně navrhl rehabilitovat Trochtu?
2: Dnes Štěpána Trochtu zastupoval advokát Lubomír Miller, který od sametové revoluce v roce 1989 podával na 500 podnětů k soudní rehabilitaci.
4: Podnět k rehabilitaci pana doktora Trochty podal pan Jan Kratochvil, ředitel Muzea českého, slovenského a rusínského exilu v Brně. Požádal mě o to, abych to zpracoval, tak jsem mu vyhověl.
2: Soudkyně Markéta Bittnerová dnes jednoznačně vyhověla návrhu na rehabilitaci. Rozhodnutí soudu je podle Lubomíra Millera morální satisfakcí a rehabilitace je tak naplněna. Práva na stížnost se vzdali jak advokát, tak státní zástupce.
1: Zjistila naše kolegyně Lucie Hejzlová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A já připomenu, že vás čeká po 16. hodině pořad Humoriáda. Já se budu těšit naslyšenou v 17 hodin u pořadu Den v kraji.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Dotaci na pořízení bydlení v Bílině dostalo od města 35 žadatelů. Liberec pustil hlasování v participativním rozpočtu. Policie uzavřela prověřování nehody Filipa Turka, trestný čin nezjistila. Zítra čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabší přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Možnosti získat od města příspěvek na úroky z hypotéky využilo v Bílině 35 lidí. Jeden žadatel neuspěl. Podle vedoucí finančního odboru radnice Michaely Vrškové, tak vyčerpali téměř celý dotační program ve výši 700 tisíc korun. Zájemci mohli získat až 25 tisíc. Podmínkou bylo mimo jiné trvalé bydliště v Bílině a věk do 40 let. Vedení města chce touto pomocí zmírnit odliv mladých lidí. O případné podpoře v příštím roce bude rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z voleb, ty se konají příští týden. Lidé v Liberci můžou ode dneška hlasovat v participativním rozpočtu. V šestém ročníku se sešlo 24 projektů. Do hlasování se dostala přibližně polovina přihlášených. Magistrát vybral pouze ty, které jsou podle něj realizovatelné. Mezi vítěze město rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat můžou lidé starší 15 let, řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
2: Hlasuje se ve dvou kategoriích, zvlášť pro malé a velké návrhy. V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
0: Nehoda poslance Filipa Turka ze strany motoristé sobě s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova srazilo s nemocničním autem. Jeho řidič byl zraněný. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
3: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
0: Na dotazy, si se vrátí k práci vládního zmocněnce Filip Turek, řekl, že je připravený dál pracovat pro Česko. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dříve schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí jejich původu.
1: Počasí.
0: Počátku noci oblačno až polojasno, během noci ale bude oblačnosti přibývat. Teploty klesnou na 10 nebo 13 stupňů, ojediněle i k 7 stupňům. Zítra bude převažovat větší oblačnost, zejména v Krušných horách čekejte ojediněle slabší přehánky. Teploty zítra od 18 do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice na Sulejovice u Hlovosice u dálnice D8 stále kvůli vážné nehodě motorkáře uzavřená. Pozor na výjezdu z parkoviště prodejny Skonto v Liberci. Srazila se tam 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
4: A my jsme rádi s vámi.
5: Díky.
4: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
1: Humoriáda.

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mě museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No, já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale,
0: no, ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No, nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typicky nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, tak jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso.
0: Aha.
1: A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to jsou jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom, na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký, no.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna myslím.
3: No jo, poby ho neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí dneska opatrný,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No, já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
4: No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta statistika, to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta statistika, to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, víte? Takhle, jo.
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. No,
4: To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no, no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
4: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslují, jo, nebo to...
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
4: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
4: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, to vypočítá, jo.
4: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
4: Jo, no, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci méně než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
4: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
4: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
4: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, tři piva, jo. A váš soused vypije pět piv, takže v průměru jste vypli každý čtyři piva, víte? Chápete?
4: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije pět, tak to já jich vypiju taky pět.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
4: no,
2: když vy vypijete třeba dvě piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
4: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju dvě, ten vypije aspoň tři Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
4: no jo,
2: abyste
4: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
4: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
4: jo.
2: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
4: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
4: No, to je
2: někteří tam jezdí denně přece.
4: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
4: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
4: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
4: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
4: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120 a na vystoupení jsme jezdili spolu. Někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť. A ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny a ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda, jako ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat prostě, jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo.

0: Já si ji pamatuju z LVT. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
1: Uh-huh. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
0: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
1: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a

0: chtěl bych pokračování.
1: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
2: Možná dám večer.
1: Mějte se dobrou chuť, přijde samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Úma.
2: Děkuji.
3: Aleši, moc vás zdravím.
2: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
3: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, Růženko.
1: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
1: No zkuste.
4: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
2: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
1: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
4: Děkuji a dávám Ačko.
1: Děkujeme, naslyšenou.
4: Taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
5: Tak. Dobrý den, tady František Raubner-Vltovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
1: Dobrý,
5: a pan
1: dobrý
5: den. Zapomněl říct o panu Felixi Holzmannovi, že jezdil leta na lodi taky.
2: Já to vím, Kriegsmarine.
5: Víte, ano.
2: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, zábavní.
1: No.
5: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak se uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
2: Ne.
1: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
2: Pavel Lukeš.
1: Abychom si to upřesnili.
2: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špi české
5: ano.
2: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben a tak dále, no.
1: No, a co jste chtěl, Františku?
5: Jak byla aféra s tím Bingem 94,
2: 96? Tom jsem neměl prsty.
1: V tom nejel, Alešu.
2: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
1: to bohužel neproberem, Františku.
5: No, překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeju vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
1: Tak děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
1: Dobrý den.
6: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
1: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Díky. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, podtrženo, Felix Holzmann může provozovat statistiku dál.
7: Statisticky, to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
8: Jo.
7: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
8: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
7: Jak to nesmysl?
8: Já vám můžu dát příklad u různých. To byli například dva bratři.
7: Jo.
8: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
7: No dobře, to je náhoda, že
8: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo.
7: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
8: 101 slaneček denně?
7: Ano.
8: Na jednoho člověka?
7: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
8: No to je strašný teda.
7: Jak strašný?
8: No já si představte, že já bych třeba bydlel v Amsterdamu.
7: No a?
8: My jsme 5členná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
7: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
8: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
7: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajer.
8: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
7: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
8: Jak můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl teprve půl kuřete?
7: Já, že jsem snědl půl kuřete?
8: No samozřejmě.
7: A jak jste na to přišel?
8: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou snědl celý, naschválně.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: Mm-hmm. A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání. V jednom
1: pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák.
1: Aha.
2: Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo.
1: Uh-huh.
2: Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na Věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, přinesli, no tak. A ty příběhy a takovýhle. Uh-huh. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře.
1: Uh-huh.
2: No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. Mm-hmm. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál.
2: Ještě jo, takže.
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
4: Ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Mé?
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se za ty peníze, které se mám dál. Já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: jistě,
3: účes?
4: Ano.
3: No, tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý a z vlasy bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych chtěl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala a před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se, Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak, a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou.
4: Ano, šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bych
5: to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Líbíček tady často nebývá,
5: ano.
4: Ale zase sestava Nárožní Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane. Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím. Díky.
7: A chlapi, já bych tež hlasoval pro pana Líbíčka.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky, nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Díky.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. Mm-hmm. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
11: Taková
5: víte, že vám
11: opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou takhle, jak se to praví v tom starém.
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: to.
4: Paní posluchačka. Jinak Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004.
5: Let,
4: A 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou,
4: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále. Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se tam objeví na tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě ty předměty bych řekl, takže byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají zafixovanou
5: pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zeníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně. Jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: To měl mě, ano.
4: Přímo
5: autora.
4: Dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, rozumíte? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak,
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne,
13: já
12: no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
13: ráno nebo večer?
12: Večer. Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, já si to píšu. Tak z blínu a durmanu,
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
13: No tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politi tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté hodině si zavážete, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavou svým sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešaty.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

uši. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo.
1: Ale si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a začal tam dělat tuleně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libíčka.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka z Todně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na shledanou.
1: Mějte se na shledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit. Teda.
6: No to bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. No. A bez lampy spoku nevídete.
7: No to je pravda.
6: Tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, co si... Mě je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám, to je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukradl a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování.
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíráček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol,
6: no,
7: to,
6: prosím, já se nemlucu,
7: není to moc nějak?
6: Já se nemlucu, šéfe, rozumíte, mě to jedno, já vám jenom nabízím, že, kulantně jako obchodník, ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo, tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde, oblbí 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne? Že? Tak,
7: to je hruza, to je, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. Ta by se člověk pomalu bál, že jo?
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ajte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknou v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Hravičku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

0: ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Druhým dnem v Česku platí regulace cen pohonných hmot. Oproti dnešku jejich ceny zítra v řádech haléřů poklesnou. Policisté z Litoměřicka obvinili dílery pervitinu z Roudnicka. Světové závody superbajků budou příští rok v Mostě v jiném termínu. Zítra větší oblačnost, na horách čekejte ojediněle slabé přehánky, teploty zítra do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak bude v Česku zítra stát maximálně 45 korun a 92 haléřů za litr. Cena nafty bude 48 korun a 58 haléřů. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2,5 koruny. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit, a to podle něho může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
4: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
2: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daň u nafty. Všechna opatření mají platit minimálně po celý říjen. Litoměřiští kriminalisté obvinili dvojici dílerů z Roudnicka. Podle policejního mluvčího Davida Nováka měli mezi narkomany rozšířit tisíce dávek pervitinu. Muži jsou ve vazbě, jeden z nich se měl podle vyšetřovatelů podílet i na výrobě drog.
5: Při vyšetřování našli kriminalisté u obviněných taky finanční hotovost v hodnotě několika set tisíc korun, metamfetamin a předměty, které mohly sloužit k výrobě drog. V případě prokázání viny jim podle Nováka hrozí až 10 let odnětí svobody. Z Roudnicka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Závod mistrovství světa superbajků se příští rok v Mostě uskuteční na počátku června. Oproti letošku se tak termín akce posouvá o 3 týdny blíže k prázdninám. Na severu Čech se uskuteční 6. závod 12-dílného seriálu. Předběžný kalendář dnes zveřejnil promotér šampionátu na svém webu. Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliardy korun. Největší položkou stále zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Letošní plánovaný rozpočet schodek státního rozpočtu je 310 miliard korun.
1: Počasí.
2: Zpočátku noci oblačno až polojasno, během noci ale bude oblačnosti přibývat. Teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, ojediněle i k 7 stupňům Celsia. Zítra bude převažovat velká oblačnost, zejména v Krušných horách ojediněle slabší přehánky. Teploty zítra mezi 18 až 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně se u křižovatky ulic Ruská a Podmokelská srazilo osobní auto s motorkou. Na hlavním tahu obcí Lom na Mostecku se u parku srazila 2 osobní auta a nehoda 2 osobních aut omezuje provoz v Liberci na Štefánikově náměstí. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje, stále příjemný čtvrtek. 1. října máme 4 minuty po 17. hodině. U nás ve vysílání právě teď začíná pravidelný Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací ze severu Čech si pro nás přichystal v pořadu Den v kraji František Janačí.
2: Obyvatelé Rumburka dnes na Lužickém náměstí protestují proti zamýšlenému zrušení dětského oddělení a jednotky intenzivní péče v nemocnici. Jak už za několik minut uslyšíte v dnešním vydání Dne v kraji, krajská zdravotní oznámila, že dětské oddělení a jednotka intenzivní péče má v nemocnici fungovat jen do konce tohoto roku. Požární ochrana Národního parku České Švýcarsko po dnešku posílila o dary soukromých firem za více než 3 miliony korun. Hasičské jednotky dostaly mezi jinými dálkově ovládaný pásový hasičský robot Hektor nebo čtyřkolku s přívěsem. Jak řekl ředitel parku Petr Kříž, k darům patří i dva šeky na více než milion korun na rozšíření a financování provozu dronových stanic v terénu. Ty jsou v parku zatím dvě.
3: V ideálním stavu bychom jich měli pět, aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
2: Dopravní podnik v Děčíně začal dnes na linky zařazovat nové elektroautobusy. Město jich za 253 milionů korun nakoupilo 21 s tím, že většinu nákladů pokryla evropská dotace. Jak připomněl ředitel dopravního podniku Bohumil Bárta, elektroautobusy ulicemi Děčína už zhruba měsíc jezdí, ale ve zkušebním provozu jejich řídící jednotky bylo nutné nakalibrovat na členitý terén města. Litoměřický okresní soud dnes rehabilitoval biskupa a kardinála Štěpána Trochtu. Na počátku 50. let minulého století ho STB nezákonně zadržovala v jeho litoměřické rezidenci. Jak vysvětlila soudkyně Markéta Biterová, soud rozhodoval o období mezi červencem roku 1950 do ledna roku 1953.
4: Ať už to bylo nazýváno ochranou, ať už to bylo nazýváno zostřenou izolací, že to všechno splňuje předpoklad té nezákonnosti zbavení osobní svobody.
2: Tepličané mohou hlasovat v prvním participativním rozpočtu Moje Teplice. Jak vyplývá z informací na webových stránkách města, obyvatelé vybírají z 19 projektů a k dispozici mají celkem 3 hlasy. V nabídce je třeba půjčovna dobových kostýmů na procházky lázeňskými parky, také třeba vodní hřiště nebo veřejná pítka. Ve dvou zemích, v Česku a Slovensku, dnes začal festival Den architektury. Tématem letošního ročníku je bydlení. Z akcí zveřejněných na webových stránkách denarchitektury.cz si vyberou i obyvatelé Ústeckého kraje. Lidé v Žatci se dozví více o stavbě obchodní akademie. Petrovice na Ústecku nabídnou přednášku o proměnách bydlení v německém pohraničí a připravené jsou také třeba komentované prohlídky Litvínovského Koldomu.
1: Souhrn regionálních informací pro nás dnes měl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Skupina Olympik, Petr Janda, Dej mi víc své lásky, posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní den v kraji máme 13 minut po 17. hodině. Na Lužickém náměstí v Rumburku teď protestují lidé nespokojení s tím, že v tamní nemocnici na konci letošního roku přestane fungovat dětské oddělení. Nelíbí se jim také záměr krajské zdravotní zrušit jednotku intenzivní péče v té samé nemocnici. A na místě je naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Já jsem na Lužickém náměstí, tady se sešlo několik stovek lidí, víc než polovina náměstí je aktuálně zaplněná. Lidi si s sebou přinesli transparenty, na kterých stojí třeba Zachraňme naši nemocnici nebo Horečka nepočká na ráno. Je tady taky možný podepsat petici. Přišlo i několik starostů měst a obcí ze Šluknovského výběžku. Viděla jsem tady starostu Krásné Lípy, Rumburku, Varnsdorfu nebo i Lobendavy. Diskutují o tom, že ještě loni schválilo krajské zastupitelstvo 2x200 milionů na modernizaci rumburské nemocnice, ale to se dozvěděli, že by se nemocnice měla proměnit v komunitní, tedy ambulantní provoz, jednodenní chirurgii, internu a lůžkové dlouhodobě nemocných. Na konci roku má skončit dětské oddělení a jednotka intenzivní péče. A proti tomu tady teda lidé dnes protestují a krajská zdravotní slibuje zachování dětské pohotovosti v co největším rozsahu.
0: Vyjádřila se nějak krajská zdravotní k dnešní demonstraci a k důvodům, proč lidé přišli veřejně protestovat do Rumburku?
1: Tak já jsem o vyjádření požádala tiskovou mluvčí společnosti Miloslavu Kučerovou. Ta mi napsala, že ta předložená koncepce komunitní nemocnice, se kterou krajská zdravotní seznámila starosty Šluknovského výběžku, je vlastně plán, jak v regionu s ohledem na ten demografický vývoj a personální a ekonomické možnosti dlouhodobě udržet dostupnou, bezpečnou zdravotní péči, že je to vlastně jako jediná možnost. Ta nemocnice je ztrátová, co jsme se z krajské zdravotní dozvěděli, a že nyní je absolutní prioritou zachování lékařské pohotovosti a krajská zdravotní. Proto na tenhle pátek, tedy na zítra, vyvolala jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kde chce nabídnout maximum součinnosti při zajištění této služby a je klíčové, aby starostové a i krajská zdravotní podle tedy jejich tiskového oddělení společně tlačili na zdravotní pojišťovny a apelovali na pediatry v regionu, aby se ujmuli těch služeb na pohotovosti, která má být co nejvíce rozšířená.
0: Zjistila naše reportérka Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A právě z toho důvodu jsme se opět spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem Kočkově a teď vítám ve vysílání meteoroložku Henu Ehrtovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se na ten dnešek ještě podívat, co nás čeká později večer a také v noci.
2: Tak v podstatě budeme mít stále takové polojasno oblačno, takovou tu vyšší oblačností a postupně během noci očekáváme, že bude oblačno dále přibývat až na zatošeno.
1: Mm-hmm. No a jaké budou ranní teploty?
2: Ranní teploty se nám budou pohybovat nejčastěji od 13 do 10 stupňů Celsia, ale ojedinělé zejména na jeho západě kraje můžou klesat až k 7 stupňů Celsia.
1: Dobře, a zeptám se i na zítřek.
2: Zítra budeme mít více oblačnosti, zejména tedy na západě a na hoře. Tam to vypadá, že by bylo nějaké převažující oblačno až zataženo a můžou se tam taky objevit slabé přehánky, ale na zbytku území to vypadá, že bude spíše nějaké polojasno až oblačno a teploty zítra o něco nižší než dnes. Na těch nejteplejších místech asi do 22 stupňů Celsia, jinak kolem těch 18-19 a na horách tam budeme mít do těch 18 stupňů Celsia.
1: Já moc krát poděkuji za předpověď počasí a někdy příště opět naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

pátek a sobotu budou komunální volby a my budeme po 4 letech opět vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Sever vám každý všední den v 17:30 večer představuje kandidující strany, hnutí a uskupení ve všech okresních městech Ústeckého kraje. Pokračujeme podle abecedy, dnes je řada na Teplicích. Poslouchejte v 17:30.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte další díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Sever, které věnujeme podzimním komunálním volbám. Každý všední den vám představujeme lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech Ústeckého kraje. Od mikrofonu vás zdraví Milan Král. Postupně se zaměříme na všechna okresní města našeho kraje. Dnes se podíváme do Teplic. Mým dnešním hostem ve studiu je editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Hezký den.
2: Pěkný den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Teplicko je v Podůří na vrškách Krušných hor. V okrese leží část krušnohorské hornické krajiny zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO s centrem v Krupce. Osek je známý cisterciáckým klášterem a dvěma pivovary. Dalším větším městem je Bílina s hnědouhelným dolem a elektrárnou. Dubí a okolní obce v posledních letech řeší plánovanou těžbu lithia na Cínovci. V samotných Teplicích žilo koncem loňského roku skoro 51 tisíc obyvatel. Město je kromě sklárny známé hlavně lázněmi. Po minulých volbách skončila v Teplicích vláda ODS, která město vedla od roku 1992. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Poprvé volby vyhrálo hnutí ANO. 27 členem zastupitelstvu získalo 9 mandátů a také post primátora, dosavadního náměstka Jiřího Štábla. Vystřídal tehdejšího primátora a senátora Hinka Hanzu z ODS, který se stal jeho náměstkem. Kandidáti ODS spolu s TOP 09 měli 8 zastupitelů. V opozici po minulých volbách skončilo uskupení nezávislých zelených a pirátů s názvem Volba pro Teplice s 5 zastupitelskými křesly. 4 pak měla SPD a 1 uskupení Zdravý sport Prosperita. Volební účast byla tehdy těsně nad 34%.
1: Kamenem úrazu teplické koalice se stalo venkovní koupaliště. Jak se změnilo vedení města?
2: Protože hnutí ANO nepodpořilo stavbu koupaliště na Nové Vsi, tak ODS s TOP 09 vypověděli koaliční smlouvu. Po roztržce se hnutí ANO spojilo s Volbou pro Teplice. Nová koalice vyměnila ředitele městské policie a také domu kultury. Tím se stal dosavadní ředitel botanické zahrady a zastupitel Petr Šíla z ODS, takže i botanická má nového ředitele. Nová koalice pak v tajném hlasování prosadila odkup bývalého koupaliště v zámecké zahradě za víc než 20 milionů korun, tedy dráž, než byl znalecký posudek.
0: Komunální volby 2026.
1: Jaké strany, hnutí a uskupení se letos ucházejí o hlasy teplických voličů?
2: Letos dostanou Tepličané do schránek o 3 kandidátky víc než minule. Bude jich celkem 9. Vyjmenuje je podle vylosovaného pořadí. Hnutí ANO vede do voleb primátor a krajský zastupitel 41-letý Jiří Štábl. Jedničkou uskupení SPD Trikolora nezávislý je zastupitel města a manažer Tomáš Jarolím. Jemu 57 let. Kandidátka SEN pro Teplice je složená z nestraníků nominovaných hnutím SEN 21. Jediný člen hnutí je zároveň lídrem a je to 22-letý student politologie a průvodčí Lukáš Kouba. ODS vede opět 48-letý Hinek Hanza. Aktuálně je městským a krajským zastupitelem a v soukromé firmě je ředitelem pro vnější vztahy a strategický obchod. Na této kandidáce najdeme i 5 členů TOP 09. V čele kandidátky uskupení Stačilo a pro Jindřicha Rejchla je 26-letý učitel na gymnáziu Ondřej Vašata, člen KSČM. Uskupení Motoristé sobě a nezávislí vede do voleb člen motoristů, předseda stavebního bytového družstva Mír David Kočiš, jemu 39 let, je také zastupitelem kraje a Teplic. V minulém období kandidoval jako člen Trikolory na kandidátce SPD. Další v pořadí jsou Spokojené Teplice. Na kandidáce tohoto uskupení jsou nezávislí členové ČSSD a uskupení Pro zdraví. Lídrem je 55-letý ekonom Michal Kasal. Demokratická strana zelených za práva zvířat, sdružení DSZ za práva zvířat a nezávislých kandidátů má na listině jediné jméno. Nezávislou Šárku Rydvalovou, recepční a ochránkyni zvířat. Je jí 51 let. Volbu pro Teplice vede náměstek primátora lidovec Petr Slavíček, jemu 54 let. Kromě lidovců jsou na této kandidáce i zelení, piráti a jeden člen hnutí Budoucnost a také nezávislí.
0: Komunální volby 2026.
1: Když teď na chvilku opustíme Teplice, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších městech a obcích na Teplicku?
2: V Horské Moldavě se z rozhodnutí soudu muselo hlasování v lednu 2023 opakovat. Při řádných volbách totiž předseda volební komise z SPD nerespektoval vyškrtnutí skoro 40 lidí ze seznamu voličů. Podle tehdejší starostky byli v obci přihlášeni jenom formálně. V Bílině pak složila pozvolení do poslanecké sněmovny funkci starostky Zuzana Švarc-Baštipánová, nyní Mrázová z hnutí ANO, je ministryní pro místní rozvoj. V čele města ji před necelým rokem vystřídal dosavadní místostarosta nestraník Karel Matuška, zvolený za ANO. Loni v Bystřanech ze zdravotních důvodů rezignoval starosta Ivan Vinický. Obec vedl od roku 2002. A také v Mikulově budou mít nového starostu nebo starostku. Stanislav Němec už totiž nekandiduje.
0: Komunální volby 2026.
1: V Ústeckém kraji v nadcházejících komunálních volbách kandiduje skoro 13 000 lidí. Jak to je na Teplicku?
2: Tam kandiduje 1768 lidí, skoro 39% tvoří ženy. Průměrný věk kandidátů je přes 49 let. Nejstarší kandidáce je 89 a v okrese najdeme 11 18-letých kandidátů. A v okrese jsou 4 obce s jedinou kandidátkou. V Žimu potom kandiduje 7 lidí samostatně.
1: Předvolební situaci na Teplicku a v Teplicích ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Sever rozebrala editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Už za pár okamžiků vám představíme postoje lídrů kandidátek k budoucnosti Teplic. Hned v úvodu přijde řada na bývalou plovárnu v Zámecké zahradě.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu Sever vás vítá Milan Král. Mým hostem je editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Ve volebním speciálu ke komunálním volbám se dnes věnujeme Teplicím. Všem 9 kandidujícím stranám a uskupením jsme zaslali 3 otázek k tématům, která se dotýkají obyvatel města a řešit je zřejmě bude město i v příštích 4 letech. Na otázky neodpověděla Demokratická strana zelených za práva zvířat, Sdružení DSZ za práva zvířat a nezávislí kandidáti a neodpověděli ani lídři kandidujících subjektů Volba pro Teplice a Spokojené Teplice.
0: Komunální volby 2026.
1: Teplice loni koupili bývalou plovárnu v Zámecké zahradě. K jejímu dalšímu využití se mohli vyjádřit i obyvatelé. Co tam chtějí kandidáti udělat?
2: Většina je pro obnovu koupaliště. Město má od ateliéru Kava první návrhy. Podle primátora Jiřího Štábla z hnutí ANO se ukázalo, že obnova koupaliště je reálná. Konkrétní podoba ale bude záležet na dalším prověřování technických a provozních podmínek. Město počítá i s plochami pro koncerty, letním kinem a divadlem, také s gastroprovozem a vzdělávacím a komunitním programem. Areál chce měnit po etapách a otevírat postupně. Pro obnovu koupaliště je také uskupení Stačilo a pro Jindřicha Rajchla, i když si je lídr Ondřej Vašata vědomí toho, že to nebude jednoduché. Věří v to, že se městu podaří domluvit s majiteli na odkupu dalších pozemků, aby byl areál kompletní. Právě na to upozornil také lídr ODS Hynek Hanza. Osobně a z nostalgie by si obnovu koupaliště přál. Nemůže to ale slíbit. Nejdřív podle něj město potřebuje vědět, jestli ho tam vůbec je možné povolit a postavit, jaké jsou stavební, hygienické, dopravní a památkové limity a také jakou může mít kapacitu a kde budou návštěvníci parkovat. Odkup bývalé plovárny považuje za nešťastný krok Lukáš Kouba ze Snu pro Teplice. Také on vidí řadu překážek jako ODS, nicméně koupaliště by tam chtěl i s odpočinkovou zónou a novou cyklostezkou, aby tam lidi nemuseli jezdit autem.
1: Další tedy s obnovou plovárny nesouhlasí?
2: Vyloženě proti tomu je David Kočiš, lídr kandidátky Motoristé sobě a nezávislí kandidáti. Předpokládá vysoké náklady na obnovu i provoz. Moderní koupaliště podle něj potřebuje rozsáhlé zázemí, což by znamenalo zásah do Zámecké zahrady, kterou chce zachovat. Za vhodnější alternativu koupání považuje další rozvoj nedaleké Barbory. A lídr SPD, Trikolory a nezávislých Tomáš Jarolím přímo koupaliště nezmiňoval. Viděl by tam ale rád vodní prvky. A to s ohledem na vlny veder a klimatickou změnu. V konkrétních návrzích pak spoléhá na architekty.
1: To byly tedy názory teplických lídrů na využití areálu bývalé plovárny v Zámecké zahradě. Jejich odpovědi najdete také na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. Po písničce dáme prostor dalšímu tématu. Má město odkoupit chátrající hadí lázně nebo ne?
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Sever a speciální pořad věnovaný komunálním volbám. Zdraví vás Milan Král a mým hostem je editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglova. Další téma, na které jsme se kandidujících uskupení v Teplicích ptali, jsou hadí lázně. Ve vlastnictví firmy teplického developera Jaroslava Třešňáka nejstarší lázeňská budova chátrá a opadává. Vedení města loni jednání s majitelem o odkupu budovy obnovil. A co si o budoucnosti areálu myslí zástupci kandidujících stran hnutí a uskupení?
2: Vedení města jedná s vlastníkem kromě možnosti odkupu také o variantě dlouhodobého pronájmu. Uvedl to primátor Štábl z hnutí ANO. Měl by tam podle něj být prostor pro služby, kulturu a lázeňské hosty. Konkrétní náplň chce prodiskutovat s obyvateli. Pro odkoupení hadích lázní a obnovu léčebného účelu budovy je uskupení Stačilo a pro Jindřicha Rajchla. Hlasovali by i pro vyšší cenu, pokud by to majitel požadoval. Právě na tom ztroskotal odkup budovy v minulém volebním období. Vlastník odmítl znaleckou cenu, připomněl Hynek Hanza z ODS. Dodal, že památková ochrana a dispozice hadích lázní omezují komerční využití. Proto podporuje odkup jenom za skutečnou znaleckou hodnotu a zároveň s jasnou představou nákladů na rekonstrukci a budoucí provoz. Navrhuje tam moderní muzeum teplického lázeňství s interaktivní expozicí, třeba s virtuální realitou, doplněné kavárnou a terasou do parku.
1: Ostatní mají také podobné výhrady?
2: V podstatě ano, jasný a ekonomicky obhajitelný plán si dává jako podmínku odkupu SPD Trikolora nezávislý. Sen pro Teplice také trvá na znalecké ceně. V ideálním případě by Lukáš Kouba koupil hadí lázně za symbolickou částku a před odkupem chce také znát studii na využití areálu a finanční plán rekonstrukce. David Kočiš shrnul názor motoristů sobě a nezávislých kandidátů. Takto. Nejdřív plán a čísla, potom podpis kupní smlouvy.
1: Editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová představila ve stručnosti názory teplických lídrů na odkup hadích lázní. Odpovědi si můžete přečíst i na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. Za chvíli přijde na řadu poslední otázka, co s bezdomovci? Má mít město noclehárnu nebo azylový dům?
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Sever vysílá volební speciál ke komunálním volbám. Ve studiu je Milan Král, dnešní díl je věnovaný Teplicím. Zástupcům všech kandidátek jsme poslali tři otázky. Jejich odpovědi na dvě z nich už zazněly. Dalším tématem, které město řeší, je bezdomovectví. Měl by být ve městě azylový dům nebo noclehárna? To nás zajímalo a editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová teď odpovědi shrne.
2: Nemá, jednoznačně nemá. To je odpověď motoristů sobě a nezávislých kandidátů. Podle Davida Kočiše by vybudování azylového domu nebo noclehárny byla známka rezignace na hledání řešení. V této souvislosti vidí hlavní problém v záchytné stanici. Jediná v kraji je právě v Teplicích. Zástupci dalších uskupení už tak radikální nejsou. Mají ovšem různé podmínky a výhrady.
1: Jaké?
2: Ondřej Vašata z kandidátky Stačilo a pro Jindřicha Rajchla si myslí, že azylový dům znamená problémové lidi, prodej drog, rušení nočního klidu a nepořádek. I proto je proti azylovému domu v Trnovanech, což byl původní záměr vedení města. Když už azylový dům, tak by ho zřídil mimo obytné zóny na okraji města. Noclehárna podle Vašaty už funguje v trnovanském nízkoprahovém centru White Light. SPD, Trikolora a nezávislí razí systémové řešení, ne pouze azylový dům nebo noclehárnu. Město ale nejdřív podle Tomáše Jarolíma potřebuje vědět, kolik lidí bez domova ve městě vlastně je, odkud přišli a kdo o pomoc stojí. Teprve potom je možné rozhodovat o podobném zařízení. Podle Hinka Hanzy z ODS musí být potřebná noclehárna součástí určitého systému, který lidi z ulice přes pomoc a práci dovede k bydlení a samostatnosti. Připustil, že je těžké najít místo pro noclehárnu. Mělo by být dobře dostupné, ale zároveň nesmí vytvořit nové problémové místo pro své okolí a samotnou službu by měla provozovat zkušená organizace. V tom se shoduje s hnutím ANO. Jiří Štábl by noclehárnu viděl ideálně v objektu města, aby mělo kontrolu nad provozem. Konkrétní místo chce město řešit s odborníky a včas komunikovat s veřejností. Provoz by pak podle něj nemělo dotovat pouze město, ale také kraj a stát. Potřebu noclehárny nebo azylového domu podporuje i Sen pro Teplice. Lukáš Kouba k tomu navrhuje některou z nevyužitých nebo chátrajících budov ve městě. Pro samotný provoz pak požaduje striktní podmínky a pravidla. Zařízení pro bezdomovce by pak viděl v širším okraji města, a to kvůli dobrému přístupu terénních pracovníků i policie. Kouba chce také posílit prevenci na školách a těm lidem z ulice, kteří o to budou stát, chce pomoct s návratem do běžného života a nabídnout jim rekvalifikace a terénní programy.
1: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu Sever jsme se dnes zaměřili na Teplice. Rozebrali jsme téma budoucnosti bývalé plovárny v Zámecké zahradě, možnost odkupu a využití hadích lázní a také vzniku noclehárny nebo azylového domu pro bezdomovce. Odpovědi lídrů kandidujících uskupení v Teplicích najdete i na webu Českého rozhlasu Sever sever.rozhlas.cz. Připomenu, že na naše otázky neodpověděli zástupci Demokratické strany zelených za práva zvířat, Sdružení DSZ za práva zvířat a nezávislí kandidáti, Volby pro Teplice a uskupení Spokojené Teplice. Loučí se s vámi Milan Král
2: a Gábina Hauptfoglová.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dva bytové domy v ulici Klížská v Ústí nad Labem jsou bez vody, někteří nájemníci se ale odmítají vystěhovat. V září se v Ústeckém kraji podle policie stalo téměř 800 dopravních nehod, jeden člověk při nich zemřel. Společnost Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodávkami součástek. Zítra čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabší přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Majitelé dvou bytových domů v ulici Klížská v Ústí nad Labem dnes od budovy odpojili dodávky vody. Nájemníci se měli kvůli vysokým dluhům na nájemném vystěhovat do konce září. Přesto v budovách někteří dál zůstávají a odmítají si najít jiné bydlení. Situaci upřesňuje vedoucí odboru sociální péče ústeckého magistrátu Lenka Konečná Jaremová.
3: Často nám tam asi zůstanou podle našich zjištění asi 4 dospělí, kteří odmítli veškerý náhradní ubytování. I přesto všechno, že nám správce řekl, že k dnešnímu dní jim nevypnou vodu, tak se tak stalo. Zařizovalo se to, aby jim tam byla přivezena cisterna s pitnou vodou, protože ještě stále tam zůstávají nějaké malé děti.
2: Většině nájemníků se podařilo i ve spolupráci se sociálním odborem a neziskovými organizacemi najít nové bydlení. Při dopravních nehodách v Ústeckém kraji v září zemřel jeden člověk. S odkazem na předběžné údaje dopravní policie v regionu o tom dnes informuje ČTK. Celkem policie v kraji v září evidovala 767 nehod. Při nich se 12 lidí zranilo těžce a 195 lehce. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější pak bylo nedání přednosti. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto částečně redukuje počet směn. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí společnosti. Neupřesnil, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci v tomto týdnu nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Zatím není jasné, kdo zavinil červencovou pražskou nehodu poslance Filipa Turka z motoristů sobě. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO České televizi. Reagoval tak na závěr policie, že nešlo o trestný čin. Úřady teď případ řeší jako přestupek. Babiš také připomněl, že Turek po nehodě slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud bude na vině. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, poslanec řekl, že je připravený dál pracovat pro Česko.
1: Počasí.
2: Zpočátku noci oblačno až polojasno, během noci bude oblačnosti přibývat. Teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, ojediněle i k 7 stupňům Celsia. Zítra bude převažovat velká oblačnost, zejména v Krušných horách ojediněle slabší přehánky. Teploty zítra mezi 18 až 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně policie řeší u křižovatky ulic Ruská a Podmokelská srážku osobního auta s motorkou. Nehodu dvou motorkářů řeší policie také na Teplicku v Serpentínách na silnici 1/8 pod Cínovcem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání

Tolik pro dobrou náladu Hana Zagorová s písničkou, která nestárne. Já se vznáším. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už také večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý večer. A jak je zvykem, hned si také zopakujeme kontakty sem k nám a sem ke mně do studia. Tak telefon, ten má i dnes číslo 475 212 212. A také si můžete o písničku napsat, buď SMS-kou, kterou budete nebo můžete posílat na 90 011 04. Tvar SMSky musí být takovýto. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a než tady bude první telefonáty, mám tady nachystanou jednu SMSku, tak já ji přečtu. Prosím ke dni seniorů mému bratrovi a švagrové nějakou krásnou píseň od Miry Matie. Děkuju, Ilona. Tak snad se zalíbí a bude líbit Akropolisádie.

0: Tolik tedy Miri Matyje, Akropolis Adie. No a teď už také nás čekáte na první telefonát po 18. hodině. A na telefonní lince už je nachystaná paní Božena z Jirkova. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Já vás taky vítám, dobrý večer, vítám všechny posluchače a já bych dneska chtěla poslat písničku, kterou vy potom řeknete.
0: Ano.
1: Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic, Božence do Žadce, Marušce do Chomutova a jestli poslouchá tady ta Dášenka od nás, taky tady z Jirkova.
0: Dobře, taky také zdravím.
1: A vy to uvedete a děkuju moc za zahrání, je to pro všechny posluchače. Přeju už hezký víkend, má snad být hezký. No, a tak doufejme. Si to užijte a děkuju. Děkuju moc. A zase někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit, vy jste říkala, že máte krásné chvíle, tak si dáme i takovou písničku s tímto názvem pro všechny.
1: Ano,
0: od tebe a Vaška.
1: Díky,
0: tak krásné chvíle, krásný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pavla Vašek, krásné chvíle, jsou tady písničky na přání po první posluchačce, už je na telefonu nachystaný první posluchač a ten nám volá z Prahy, z jižního města, je to pan Karel, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, pane Míro, a všem pravidelným posluchačům.
0: Děkuju, děkujeme.
1: Přeji Milena a Karel z jižního města.
0: Zdravíme.
1: A dnes vás požádám o písničku, kterou zpívá John Lennon, a ta písnička má název Woman.
0: Ano, je to tak, mám ji nachystanou.
1: Písnička je pro všechny, zvláště bychom rádi pozdravili paní Jarmilku z Nuslí, pana Honzu z Vlkavy a jeho maminku a paní Milenku z Českého ráje. Vám, pane Míro, vás taky pozdravuju a
0: děkuji
1: za vyhledání této písničky a přehrání. Díky moc.
0: A že hezky poslouchávám i vaší paní, také zdravím. No a za chvíličku, my jsme tady teď měli krásné chvíle s sebou a Vaškem a teď budou krásné chvíle za malý okamžik s Johnem Lennonem. Za chvíličku písnička Woman, ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: John Lennon a písnička Woman. Ano, pokračujeme dál, hrajeme dle vašeho přání písemného, teď v tuhle chvíli více telefonického. Další, kdo nám čeká na telefonní lince, to je paní Ina z Děčína. Já paní Inu nenechám čekat, já vás vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro. Já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A já bych měla takový přání.
0: Povídejte.
1: Já teda jsem velkou řadu let už seniorkou, ale protože je dneska den seniorů, tak bych chtěla popřát všem vám, seniorům, seniorkám, hlavně hodně zdraví. A pokud bych to šlo zahrát písničku, když odchází mládí.
0: Od veselky, mám to tam samozřejmě. Tak hodně zdraví i vám, jestli mohu popřát. A
1: děkuju moc.
0: Ať je veselo, je tady veselka. Zase někdy
1: děkuju
0: zavolíte.
1: Moc krát.
0: Není záhač. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschledanou.

0: Veselka, Když odchází mládí, písničky Na přání tady budou zhruba půl hodinu, tak já to nebudu zdržovat a ve vysílání hned vítám někoho dalšího. Konkrétně se k nám dotelefonovala paní Jarmila z Prahy Nuslí. Dobrý večer do Prahy.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: Děkuju také. Tak my jsme tam vybrali jednu písničku, dnes je takový zvláštní den, víte, kdy vzpomínáme na Karla Gotta. Je to dneska,
1: pamatuju si to dobře. Ano, včera bylo 7 let výročí jeho úmrtí.
0: Ano. Dnes
1: tak
0: myslím, že to je.
1: Já jsem včera nemohla volat, že jo, protože jsem volala den předtím, tak já to dodržuju. Tak dneska ještě to posílám, tu písničku, jmenuje se Noční král, to je moje oblíbená, a tu písničku posílám jako takovou vzpomínku na Karla Gotta.
0: Dobře. No a
1: potom bych tu písničku poslala Andělce ze Hřivic, Božence ze Žadce, Marušce z Chomutova a Milence z Českýho ráje, a potom bych ještě jmenovala Honzu z Vlkavy a jeho maminku a Karla z Jižního města, toho jsem slyšela, jeho paní, a potom bych tu písničku ještě poslala Pavlovi z Kostelce nad Labem, ano,
0: dobře,
1: jsem si vzpomněla. A to je všechno, je písnička i pro vás.
0: Já moc děkuji pro vás a pojďme zazpomínat na Káju Gotta a zase někdy,
1: ano,
0: u nás.
1: Ano, přesně tak.
0: Naslyšenou, budu se těšit.
1: Naslyšenou, taky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Karel Gott, Noční král, jsou tady písničky na přání, vy posloucháte Český rozhlas Sever a já už tady mám nachystaný další telefonát, jak jsem slyšel, budeme slavit narozeniny, dokonce dvoje. Ve vysílání vítám posluchačku Jitku Zelhoty pod Panou, já vás vítám, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, pane Míro.
0: A vy máte dneska narozeniny, jste mi říkala, tak přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A ještě jste mi prozradila, že i pán má zrovna ve stejný den, víte, to se tak jako málo kdy slyší nebo vidí. Tak i jemu přejeme všechno nejlepší. No a vy také budete přát asi takhle pánovi třeba přes naše vysílání?
1: Ano.
0: Jo, tak všechno nejlepší asi. No a když máte oba ty narozeniny, tak jakou písničku zahrajeme?
1: No, já bych prosila Despacito.
0: Despacito k narozeninám, dobře. Tak možná si to tam teď s pánem i zaspíváte k těm narozeninám. Je to tak?
1: Děkuji pro vás do rádia.
0: Děkuji.
1: A moc děkujem.
0: Tak všechno nejlepší vám oběma. Luis Fonsi, Daddy Yankee, tady je Despacito. A naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujem moc.
2: Ay.

0: písnička, která ovšem také patří mezi ty, které nestárnou. No a také si občas vybíráte v písničkách na přádí. Tak to byl Pavel Rod a Krásnější než růže. Pojďme se vrátit k telefonní lince, kdyby náhodou někdo nevěděl. Číslo je 475 212 212. Ten další telefonát je z Ústí nad Labem. A ve vysílání vítám posluchačku Jarku. Dobrý večer, vítám vás.
1: Dobrý večer všem, celému rádiu vám, Mirku.
0: Děkuji moc.
1: A díky tomu, že paní uvedla, že dnes je den seniorů, tak ano. Já se k němu taky hlásím.
0: Aha.
1: A přiju všem seniorům a vlastně všem posluchačům, protože myslím to, že Radio Sever stojí za to, aby ho lidi poslouchali.
0: Děkuji.
1: No a pouštíme písničku od Valdemar Matušky a Vnělský most.
0: Tak,
1: myslím si, že se hodí.
0: Já si myslím také.
1: Takové ano. Té nostalgii.
0: Dobře jste vybrala. Tak všechno nej i vám k tomu svátku tedy. No a písnička ano, samozřejmě také. Tady je Valdemar Matuška. Jo, abych nezapomněl, Elišku také zdravím, jo? I když neslaví.
1: Děkuji moc krásně.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Taky naslyšenou, děkuji.

0: Valdemar Matuška a Avignonský most jsou tady písničky na přání. Ještě chviličku také tady budou a dnes je velký zájem na telefonní lince, tak pojďme do vysílání propojit někoho dalšího. Konkrétně vím, že na telefonní lince čeká posluchačka Dáša z Ústí nad Labem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Mirečko.
0: Já vám děkuju. Tak, se říkala, že bychom mohli zahrát písničku Valentino od Věry Špinarové. Já jsem pro. Komu budeme hrát tu písničku?
1: Já bych chtěla tuhle písničku popřát své vnuce, která má dneska narozeniny. A přeje ji prababička, babička Dáša, teta Anička, strejda Emil, manžel, a všichni, co mají Valentinku, moc rádi, je to milá slečna.
0: Taky také zdravíme a přejeme všechno nej.
1: Písničku bych dala i vám zahrát za to, že jste tak ochotní.
0: Ale tak já jsem tady od toho a děkuju. Tak, písnička je pro vás i pro vašeho pána.
1: A maminku.
0: Děkuju.
1: Taky to bude pro ní.
0: Dobře, děkuju za maminku. Děkuju. Tak Věra Špinarová, Valentino, zase někdy u nás a naslyšenou.
1: Dobře, děkuju, pěkný večer, naschledanou.

0: Tedy Věra Špinerová, Valentino, jsme ve finále dnešních večerních písniček na přání. Já tady mám ještě alespoň nachystanou jednu krátkou SMSku. Čikitýtu pro babičku Marcelu, děkuji Klárka. Tak skupina ABBA je nachystaná, ovšem jak jsem naznačil, pomalu se nám blíží 19 hodin. Za chviličku tady budou zprávy a potom už se můžete také těšit na další pořady. Tak přeji vám hezký večer a už zítra se těším u těchto večerních písniček na přání. Opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin. Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dotaci na pořízení bydlení v Bílině dostalo od města 35 žadatelů. Útok na slovenské základní škole má druhou oběť. V nemocnici zemřela dívka, kterou její spolužák vážně zranil nožem. V Chomutově v Duchcově začíná fungovat služba Senior Taxi. Zítra čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Možnost získat od města příspěvek na úroky z hypotéky v Bílině využilo 35 lidí. Jeden z žadatelů neuspěl. Podle vedoucí finančního odboru radnice Michaely Vrškové tak vyčerpali téměř celý dotační program ve výši 700 tisíc korun. Zájemci mohli získat až 25 tisíc. Podmínkou bylo mimo jiné trvalé bydliště v Bílině a věk do 40 let. Město Duchcov zavádí Senior Taxi pro jízdy například k lékaři anebo na nákupy. Od dneška si lidé starší 75 let nebo zdravotně postižení mohou na radnici vyřídit průkazku. Senior Taxi by pak měl podle starosty Zbyňka Šimbery ze Socdem vyrazit do ulic zhruba za týden. Město na tuto přepravní službu ze svého rozpočtu vyčlenilo 250 tisíc korun.
2: Zájemci si musí jízdu rezervovat aspoň den předem a bude je stát 30 korun. Trasa nesmí přesáhnout 10 kilometrů. Handicapované pasažéry navíc smí bezplatně doprovázet jeden další člověk. Podle vedení města potrvá zkušební provoz do konce prosince. Pokud se osvědčí, město zváží nákup dalších aut. Z Duchcova Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Lidé v České Lípě v první polovině letošního roku vytřídili o 350 tun odpadu více než loni, vyplývá to z údajů radnice. Stalo se tak díky systému Door to Door, který město přesně před rokem zavedlo. Podle vedení města kleslo i množství směsného komunálního odpadu. Systém k dnešnímu dni ve městě využívá přes 3,5 tisíce domácností.
3: Systém Door to Door neboli ode dveří ke dveřím je dobrovolný a bezplatný. Umožňuje občanům třídit téměř všechen odpad do popelnic přímo u jejich domů. Po podání žádosti můžou zájemci obdržet nádoby na papír, multikomoditu a bioodpad. Více informací a svozový kalendář najdou na stránkách města. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Ve slovenské nemocnici zemřela dívka, kterou v úterý na základní škole ve Staškově u Čadce na severu země pobodal její spolužák. Oznámil to předseda slovenského parlamentu Richard Raši. Bezprostředně po útoku na místě zemřela 61-letá učitelka. Zadržený 13-letý žák 8. třídy je teď v psychologickém detenčním ústavu. Památku obou obětí útoku dnes uctili slovenští poslanci minutou ticha.
1: Počasí.
0: V počátku noci oblačno až polojasno, během noci bude oblačnosti přibývat. Teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, ojediněle i k 7 stupňům Celsia. Zítra bude převažovat velká oblačnost, zejména v Krušných horách ojediněle slabé přehánky. Teploty mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.

0: Nehodu dvou motorkářů stále řeší policie v serpentínách na silnici 1/8 pod Cínovcem na Teplicku. Ve Štětí se srazila dvě osobní auta v křižovatce ulic Cihelna a 9. května. Provoz na silnici 1/13 u Rynoltis na Liberecku brzdí práce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Sofie. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jak se pravopisně správně píší vymyšlená pohádková jména. Například had v trávě šust z pohádky Boudo Budko, kdo v tobě přebývá. Zajímá mě, jestli se to píše dohromady v trávě šust s velkým V a prostě dohromady, nebo zvlášť v trávě šust. Předem moc krát děkuji za odpověď. No, hodně zajímavý dotaz.
2: Krásný. Akorát musím začít tím, že zrovna tohle, jestli to psát zvlášť nebo dohromady, tak tím se pravopisná pravidla nezabývají, to neřeší.
1: Takže ten autor si může vybrat.
2: Přesně tak. Tam je dobré se zaměřit na to, že literární jména jsou často takzvaně mluvící. Tedy, že se opírají o obecný význam slov, ze kterých jsou utvářena a mají odrážet typické vlastnosti nositele. No a vyniknou, když z nich vznikne úplně nové slovo. Takže když třeba máme všechno věd nebo všudy byl, tak přesně podle tohohle vzoru to v trávě šust bude hezké, nápadné, nové jméno.
1: Tak to jsme odpověděli. Mně napadá ještě taková podotázka, jak je to s velkými malými písmeny právě u těch pohádkových postav. Třeba Brouk Pytlík, Ferda Mravenec, nebo Motýl Emanuel, Medvídek Pů, Liška Ryška, Kačer Donald. Tak jasně, to Emanuel, to je velké E, ale třeba to Motýl, nebo Ferda Mravenec.
2: Tak, tady záleží na pořadí. Tohle pravopisná pravidla řeší, protože velká písmena, to je obrovská kapitola se spoustou výjimek. A třeba ten Ferda Mravenec, Ferda je jméno i obecně nejenom v té pohádce, takže mravenec se tady chápe jako příjmení, tudíž oboje se má psát s velkým písmenem.
1: Co ten Brouk Pytlík?
2: No, ten to má jinak, protože Brouk jako Brouk a jméno je až Pytlík. Takže často vidíme napsaného Brouka Pytlíka s velkým B, i když nejde o název knihy, ale o postavu. A mělo by být tedy malé B a velké až to P.
1: Stejně tak Medvídek Půl, Liška Ryška, malé velké.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači rad teš u Karšuni ven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girugu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girugu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech, a začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to děti ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo? OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce je Vajdise, a použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip. Oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je. Použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory. S velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka. Říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel. A v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásný život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům. A na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky vah, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost. Co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kdyby mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamence. A čen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starost jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
3: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
2: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou i řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
2: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun.
1: Sport.
2: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
5: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno. Pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holandu na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky se říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, takže to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivý, ale ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient. Jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. přeji vám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Yeah!

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Učili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kdy jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hrali takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe, no je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem to řekla, jsme v živém vysílání, takže nic
1: takže to nejde říct zpátky. No, nějakého jako takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, tak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho,
1: uvidíme,
0: co z toho bude. Nicméně vy se jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal?

0: ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky, a těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju, teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, a, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavou, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako vlastně ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to tak naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce, opustit herectví nechci. A baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než vám to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
1: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvý.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jako, že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMS-ka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vlastně, no tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako nadklonuje hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě. Jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já musím jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste.
1: Pravidelná Brooklynu.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju s Damou, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to. Takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku, nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, i když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se naklaníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, ta by se měl jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu. A
0: pak myslím, že Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako... Ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ajry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílek, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl. Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že se prostě, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Kdyby Proč náhodou? Se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně vy vidíte, znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju, a takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado, a zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že tam něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to, jako na mě vůbec, samozřejmě. Takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo,
0: a měl
1: jako,
0: premiéru.
1: Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím. No. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví. A já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co jak se to líbilo. A já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominovým Řápkem, Luckou Štěpankou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Fanatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete k Jevadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské Pomezí přišel z bavorského Würzburgu. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení. Stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johanna a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johanna Hickla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johann Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. To Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hyklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hyklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hyklové zaváděli stále nové postupy, modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
9: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teď bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti. Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína. Přes 30 let byl členem obecního výboru. Podporoval výstavbu novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikání

0: kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a dva nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickel byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickel, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, dejme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich těch operací je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zaječí košky z tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční, to znamená od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zajíčí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky přiměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu už tvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází k zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a tím jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více dobarevné, teďkom hodně je módní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev a čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně béžové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb. Kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže, opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistříhneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papírů, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vaze.

0: mandariny s přidáním včelího vosku.
1: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johan a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěly jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickl na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Všechny fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučky, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená, ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamýšovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickl mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad paro, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevo formy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už z rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy, tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vax s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky?
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okrajů. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nítěmi okraj klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijou za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky, nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potním páskem, je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potním páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky, nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá zastánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovat i o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani napodruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesnil ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu. Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na třetí pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

nezachmuří. Přestože kolem padnou

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným disjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněma, no není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče. Nazdar, chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo? Hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: to takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo,
0: koho,
1: no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl totiž, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl. To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi
1: zvířata.
0: Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst.

0: jsou chlupatá a mají hebkou srst. Například ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci.
1: Ještě
0: to
1: jeden.
0: Nás je. Co kdybychom ho pozvali sem? Sedí tamhle za tím sklem. Vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku. Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to
0: taky
2: dá rozdělit.
0: Snad... Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte?
0: Cože? Známe.
2: A dáte?
0: To je zase píseň, vy mě ale svátku. Když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, že to je tak písnička. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě jeden?
0: No já bych si dál teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.
2: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A necha, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: stolek.
1: Pozor, to jsou barvy, laky.
2: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
3: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějak kolem roku 60, firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
2: Vracel jste se ke kořenům.
3: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
2: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
3: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
2: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
3: No vlastně jo.

0: ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No, měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
1: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
0: Bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali. A jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál. Jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova. Jo? A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
1: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady?
0: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte. No, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
1: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
0: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne... Poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
1: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman, najednou nebyli, mizeli kolem vás?
0: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, až to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
1: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
0: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a Teď právě mi má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, protože to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
1: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
0: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7krát a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
1: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
0: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

vozíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit anebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

natchnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid. Že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreským obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu. A tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figura. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jedu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmem studiu Barnovi ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na Královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, jemu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem vzal babičce do jižních Čech a druhý babičce taky do jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale
4: taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty spálit mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjížděl, to je nikde, a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
5: No, takže, já vím, doprovod to dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella forma del sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costora velence qual dono di che ho fatto fiora la vita fosi questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà yeah forse un'altra doman lo sarà yeah grazie.
4: Pojďte zase na chvilku. Ano. O cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterým jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu, a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No, ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo. Druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No, ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám můžu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak jsem ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestuje, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všecko byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam a opravdu to bylo skvělý. No a domluvil zkusku s těma rybářima a ráno jsme vše vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, no to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasilně, jenom říká, já říkám, hele ryba, ty to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, říká, no to se není možný, a opravdu, jak chytil si 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současník Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel teď.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát.

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme ďas, ne

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy mlednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo

kočičky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování, jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi správně naladěnými na vysílání noční linky si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i mé děti nebo vnučka s dětma, která žije v cizině, aby jejich vlastně druhý jazyk byl jazyk český.
0: Aby nezapomněli.
1: Aby nezapomněli. Mm-hmm. A je sice problém malinký, že mají občas problém s časováním a skloňováním, ale přesto mě to hladí po duši, že na svůj mateřský jazyk nezapomínají. A teď, když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně, a začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
0: Tady si dovolím... Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme...
1: To máte pravdu.
0: Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
1: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
0: Ano, máte pravdu.
1: Proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, že jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdenka Nováka a paní Magincovou, mm-hmm, a zjišťuji, co toho z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože už nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
0: No, mám to podobné, přiznávám. Ale no, já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
1: Kino.
0: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem... vyrozuměl z toho, co říkáte, vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
1: Ano.
0: Není to...
1: Německé anglicky i francouzsky, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
0: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka. Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povltaví, Podunají a podobně, to víme, že?
1: No.
0: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Bug s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Bug, označila v češtině? Pobugí? Nebo Pobuží? Podle vzoru Olga.
1: Po
0: Bugoví. Tam, tam je G na konci. No.
1: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
0: Po Bugoví?
1: Ano.
0: Nevím, jestli bych to takhle napsal, ale děkuju za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, no? Nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky tady dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuji vám za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No
1: jestli
0: prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše, tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa, ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuji za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý, vymknutý. Ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, v okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně, čistě, kdybych chtěl.
0: To je

0: někam, kde už převládá u nich ta čeština. Už u nich nepřevládá ta naše krásná moravskoslováčtina.
1: Hmm.
0: Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle.
1: No. A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem ano. Taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských nářečí a tak dále.
0: Ano.
1: Tak dále.
0: Ano, a
1: ano.
0: Tak dále.
1: Ano. Nebo Lanžhot třeba. Lanžhot. Víte, jak se řekne v Lanžhotě bonbon?
0: To nevím.
1: Malé kulaté cosik.
0: Malé kulaté cosik?
1: To je nadsázka, samozřejmě.
0: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale to je takový zábavný pořad.
1: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
0: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčují a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
1: Oto, já vám děkuji za váš telefonát. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeji vám hezký podzim.
0: Ano. Dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
1: Děkuju. Naslyšenou.
0: Nashledanou.
1: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde, znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942, a to v německé dědině, takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, U nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kalimera, parakaloe na psomi, to bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do Noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Sexana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastaralé usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já. Jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já
0: poslouchám.
1: Velice souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. Mm-hmm. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština, protože to všechno je jeden jediný základ. A já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám a zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme, a četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ze všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohle to jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No.
0: No tak já mám takový pocit, že mluvím s odborníci. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku, ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze. Rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to Dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal já, no to ne, mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě.
0: Takže není a nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: ani
0: já.
1: To vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No, to je takový to je podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zedníckou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si taky nepamatuju.
1: A ještě prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech. No. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím, ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům, no. Asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům naschledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem Jiří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky zrovna dovetvořit polivčičku v tom vašem vysílání. No, je třeba, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového chradluch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A no, teď jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když se opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažitý cizíma výrazama. Jako, neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč? Proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím,
1: to jsou zbytečný náhražky.
0: Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Ano, když nejsem tak nutný. Jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradil třema slovama. Postavení mimo hru. No tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No, máme proto výraz, jednoslovný taky. Tak.
1: Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: Tu češtinu zbytečně poškozujeme, zbytečně ji prostě vyšťocháváme jako na stranu, jako, jo, děláme po ní díru a nadpeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: Mě to
0: jsme
1: tak
0: stejně
1: připadá.
0: Naladění.
1: Mě to tak připadá, chce být cool a...
0: Cool, to je nádherné slovo, ano.
1: Chce být cool, tak říká o pouče. No, já říkám o šouch, ale... No.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Osouch, to je bramborák, jo.
0: No, ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no, to říkají na Brněnsku.
0: Ne, v Brně se říká normálně bramborák.
1: Můj děda byl Brňák, a ten to
0: přines k nám. Jo.
1: No, kde, tak odkud to přines, on taky byl v Německu, tak pán Bůh, jestli tam to přines... No nevím, byl v Německu, byl třeba se nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoší a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takovéto typické, co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: No, tak přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou. Děkuju vám za vyslyšení.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské Kingál Jindra Jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckého Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit Unterschrift na gled, podle vás, kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 1,20 kg a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně. Co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Hmm. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pato je a bohti a jak tohleto, a se staříček řekli tohleto, takže to miluju tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás
1: zvolí. Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si dělají srandu, tohleto říkají, co jsi to řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohli reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tohle speciální. Babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě, ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak, to vám musím hodit těžké gratulovanec. A mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz lomítko linka, které by měly odeznít. Tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mejt, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. rozhlas.cz/lomítko linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač Noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Já zopovím tu otázku s tým předchozím pánovi, jak jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím jo, to... výrazem.
1: Tím výrazem, jo. Takže já začínu tím navážu na to. Ano. Mě se líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale já ten dvou jsem mám takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že by praskal guba v cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guba v cikánce.
0: Tak a za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to je hrozně svý, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec. A já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou taky takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí zbůsmysl, ale ještě k tomu nějakému tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky. Vošťurák. Vošťurák to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na ten, na bursty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel. Znám...
1: Vošťurák neboli vošťurák, no.
0: A víte co? Já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký květvičky.
0: Ano, ano, přesně tak, no.
1: Jo. Klestí. Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo. Šábršoustí se u vás neříká, ani tramtelí.
1: Šábršoustí ne, šoustí ne, šoustí to jsem se odvočil, já teďka vydám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi, kdy to řekli ještě hodně šprostějc, no. Ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, rozumím. Teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání buřtu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, opékačka nebo opékačka, jako nebo opékák, nebo opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače, zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z 1. říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu, do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše: nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mně není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend. Další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. Konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá Noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje Noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pa chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měla z okresu Plzeň Sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, více povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky, zejména v mateřské škole. Ale jak praví, tak je jedno přísloví proti gustu a znáte, víte, jak je to dál, že?
1: Ano, žádný disputát.
0: Tak, nádherné české slovo. A děkuji vám moc krát za to, že jste naťukla to, že podle přízvuku, podle akcentu, a hele, další hezké, nahrazené české slovo. Vlastně jsme schopni poznat, tedy máme-li proto takzvané ucho, odkud ano. Ten dotyčný mluvčí je. Na vás,
1: ano,
0: jak jste
1: ano,
0: se
1: určitě.
0: Teď vlastně snažila mluvit tou, řekněme, oficiální češtinou, nebylo vůbec poznat, že jste ze Šumavy?
1: Ne.
0: Řekl bych, že moc ne, podle přízvuku.
1: Ano, kdybych mluvila díl, tak
0: tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky, Hano.
1: No, tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom, A příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc, nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak, jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se pořádně poučit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagon oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Bodek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: No to ha, jsem ráda, že vás
0: už
1: slyším,
0: podle nadechnutí jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
1: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
0: Bramboráky.
1: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mi líbil příspěvek i paní Jany Strutnova. Ta to tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl, když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo Američané.
0: To mě vůbec nemusíte říkat. Teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra. U nás hra, hr, a. Ano. Oni napíšou j, e, u, x a řeknou
1: ano.
0: ž.
1: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinou. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě brebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá, a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglicky výrazu a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor a to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky a navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když jsi jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou, nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá, když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
0: Paní Noro, já vám děkuju a myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích. Ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od

0: Raději nejmenujte.
1: Ten jeden člověk,
0: nechci si udělat víc nepřátel, než je nutné.
1: Já tomu říkám klubíčková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě takto nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď je znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/Linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše: mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec, v těchto dnech by oslavil 100, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeňich, tam zase se, a jak prej vznikla v Praze název Kampa, to prej od Plzeňáků Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale no, to někdy jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: No tak třeba nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a maturovali, povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus. 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá. Pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Já jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás
1: ano,
0: to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte. H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. Yeah. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu stotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami, takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to, jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/linka, ať si ho zapamatuju. Já to musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No, ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Do Brna jsem taky jezdila. Já jsem toho zjezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a já přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj Ostravák. Teď bude mít 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju tyho, všude ho měli rádi. To nebylo držela, ale říkala, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani Hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, nebo dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte zase, jak obvykle. Mějte se.
0: Děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině, to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácíte vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od jeho Čecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že by to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově. Že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně takže z východu.
0: Ještě dál, ano, takže vyhodňárština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hutorí, tam je to už jako rusínština, to už se přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou, jo. Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně, ale zase na druhou stranu na obhebu té mladší generace bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory, že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budeme byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze vše obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil a vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to si jako představit tu myšlenku vaší a to je důležitý v komunikaci. A mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit. A ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co se tady dokázali. Opravdu každému staršímu dík. Já se vracím od dědečka, který mu je 93 let, je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuju si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionů se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická, takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje, bohužel, třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Já si myslím, jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří. Jo? Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat. Prostě, jo? Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasní lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej...
0: Trendy.
1: Neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete? Jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě, jo, já si myslím, že máme být na co hrdý a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo, takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuji za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou,
1: Václav. Mějte se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech prostě. No.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž si umýt ruky. Říká se ruce.
0: Aha.
1: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
0: Není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka, ale bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to
1: ano,
0: říkám.
1: Aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to zkmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to zkmondila.
0: Zkmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala Kmondia. Já jsem už měla přezdívku Kmondia. No, takže...
0: To je jak Čmaňa. Pavel Zedníček. Tak,
1: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak... Tak jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat... Když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž
1: vám
0: jedna
1: taky.
0: Hodina.
1: A
0: závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky,
1: jo,
0: dobrou noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme nadlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech, ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle ve tchý žebříku.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhali jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benátský, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace, v ruce tyč, jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

0: Máme co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
1: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně. Já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
0: To je romantiky na Valentína.
1: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
2: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ona neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
0: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
1: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
0: Ano.
1: A potom už jsem povolila, no. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
0: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jí tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli, a byl krásný den, a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jako by na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr no. Mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste o tom neměl čas nikdy
3: uvažovat? No, potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, když jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Lisenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespolehal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spolehal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc klamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu klebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou. A čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jak si skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každej, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přeci spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
2: ne,
3: dovedlo.
2: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, tak to ne. No, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

Stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.